0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

vždycky hot, vždycky fresh. Pickles nejvíc jedu. Nejvíc jedu ve vysílání. Fajn.

0: ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn. V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
5: Right, babe.
1: Fine.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Dobrá hudba, divný internet. Jsme u obojího.

0: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.
2: Fajn. Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
6: Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Plus.
6: Jsme v aplikaci
0: Radia.cz.
7: Hot News. Vláda od

0: ráno všem. Dneska jsme si řekli, že uděláme speciální morning boost i pro naše bratři Slováky. Nemá to žádný důvod, teda je speciální den nosorožců, ale to s tím nemá nic společného, I guess. Máme vás rádi a máme rádi všechny, co se v tento nekřesťanský čas rozhodli ladit fajn. Ahoj, Wendy.
1: Krásné, dobře ráno.
0: Jo, správně. Úterý 22. září a startuje morning boost.
1: Myslím, že jsme právě probrali úplně všechny, protože se říkají, co to říkají?
0: To tě hrozně dobře
1: rozhodilo, jako tře to.
0: Probudí tě to. Když si to zkusíš.
1: Ale tak pojďme se probudit písničkami.
0: Tak říkej.
1: Kungs never going home, nebo Tiffany. A Řiz její Vertigo.
0: Tak krásné, dobře ráno.

0: Ladíte úterní Morning Bush na fajnou, tohle je Teddy Swims, jeho mistr No Idol, 9 minut po 6. hodině.
1: Víme všichni, že tady řešíme, že některé děti, nebo vlastně děti do 13, 14, 15 let úplně nechceme pouštět na sociální sítě. Řeší se to dlouhodobě, řeší se, jak by se tohle to mohlo vůbec jako projevit a co pro to udělat, aby tam ty děti opravdu nebyly. Tak EU přišla s tím, že se budeme všichni ověřovat tak, že naskenujeme pas a svůj obličej.
0: Zajímavý, zajímavý.
1: Já bych jenom chtěla říct, že já na svém pasu mám 16, už mi 16 dávno není, a mám problém i s tím, že když si chci objednat Bolt for Women,
0: no,
1: tak mě ta aplikace nebere jako ženu, i když se několikrát vyfotím.
0: Cože? Cože?
1: Mě to prostě nechce uznat, že jsem žena, já tam mám občanku a já tam vyfotím sebe a mě to píše, že ne. Musím udělat znovu. A já jsem jenom chtěla vyzkoušet, jaký to je si objednat Women for Women.
0: Aha.
1: Jednou.
0: A nic, nešlo to.

0: Shakira, taky Burna, nebo jejich Die Die na fajnu, 17 minut po 6 hodině, na fajnu za chvilku třeba tohle.
1: Pro tu ranní jízdu, která není úplně nejpříjemnější, protože je tvoje 18 minut tak po 6 hodině, Ride It, Regard.
0: Kromě toho taky třeba něco, co jakoby tu jízdu ještě o něco obohatí, snad ne natolik, aby potom případně někdo naboural, ale je to totální banger. Song, který se rozhodně vyplatí dát na volume doprava. Calvin Harris, taky Tiny Tempach, jejich Drinking from the Bottle. Tak tyhle songy za malou chvilku, pak nás čekají tři random fakta. Morning Boost.
2: Fajn. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda. Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: trenirkarna.cz
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Ride It, to nám tady dohrálo při úterý na fajnu. No a tohle to jsou Fikiho.
1: Random fakta.
2: Apple má v podmínkách používání, že nemůžeme poslouchat Apple Music a u toho stavět atomovou bombu. Fakt škoda. Zrovna jsem se na to chystal, to je totiž něco, co každý ve svém volném čase děláme, že jo? Ale že si zrovna Apple tak jako věří, že bychom při stavení atomovky poslouchali jejich Apple Music, to je fakt troufalý. Každý zdravý člověk přitom ví, že nejlepší bomby se dějou tady na fajnu. Pikachu se stal prvním Pokémonem, který se v podobě plyšáka podíval do vesmíru. Strávil tam 67 dní. Ach jo, zase to číslo. Pokud už jste tohle čísla stejně zoufalí jako já, nebojte, další fakty ještě zoufalejší. Rapper Drake si koupil použitý spodní prádlo Michaela Jacksona. To, že si koupil použitý trenažerem Michaela Jacksona a půlka světa o tom ví, nebylo ani trochu smut, ale co teprve to, co s nima bude dělat, to bude teprve kriminál.

0: Tohle to byla Rihanna i Breaking Dishes. Na Fajnu, za 4:45 a za malý okamžik se to opět tady na Fajnu uděje.
1: Čeká nás znovu Song 5, to je jeden song, který vyberu já, druhý song, který vybere Fiky, no a který z nich doopravdy nakonec bude hrát, to je jenom na vás. Takže 724634634, chycejte svý telefony.
0: Buďte připraveni nám zavolat a vybrat, čí song nakonec zvítězí. Důležitý říct, že ten, kdo zvítězí, tak něco vyhraje, protože pokaždý se o něco sázíme. O co jsme se vsadili dneska, Wendy?
1: Dneska jsme se vsadili o to, že ten, kdo prohraje, bude muset zítra udělat snídaní. A nejen takhle dajakou, bude muset udělat palačinky.
0: Hele, já vám slibuju, že když vyberete ten můj, tak vám udělám, tak Wendy udělá palačinky pro vás.
1: No a přesně takhle to je s politikou, jo. Já se dívám toho naslibuji a pak kutek utek. Nevěřte mu ani slovo.
0: Věřte. Tak buďte připravený za malý okamžik Song Fight do té doby. Justin Bieber, Nicki Minaj nebo Slater Jidens. Morning
2: Boost. Fajn. Atención, señoras y señores.
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Vytáhni Jendu!
14: Co říkáš? Výtahy jedna?
13: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
14: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
13: Povídám, vytáhni Jendu!
14: No jo, výtahy jedna!
15: Teď my už máme výtahy jedna.
14: Jendo!
16: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
17: Jendo, ty seš ale bedna!
18: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
19: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Slater, song Dance. Ten nám tady dohrává na fajnu 6 minut před 7 hodinou. A je to opět tady.
1: Song fajdy před námi. Jeden song za mě, jeden song za Fikyho. No a na vás je rozhodnout, který doopravdy nakonec bude hrát. No a ten, kdo prohraje, bude muset zítra na snídaně dělat palačinky.
0: Je to tak. Takže 724, dámy a pánové, 634634, respektive 724634634, na tohle číslo pojďte zavolat a rozhodnout, čí song dneska zvítězí. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, Viktor.
0: Viktor, opět Viktor.
1: Ahoj Viki.
0: Čau Viki.
1: Jaký máš dnešní ráno oproti tomu včerejšímu?
2: Určitě, určitě.
0: Já bych
2: jenom ráno výborné zase.
0: Tak to jsme rádi. Já bych jenom říct, že Viktor není nastražený žádný jako chronický posluchač. Viktor opět prostě volá, protože chce. Je to tak? Že,
2: jakmile se nesoutěží o peníze, tak ta linka je furt volná.
0: Je to tak. Tak Viki, jsi připravený vybírat? Viki?
2: Ano.
0: Dobře. Tak první možnost, ta zní takto.

0: Dynamite, nevím, jak to vyslovujou.
1: Dynamit.
0: Dynamit, dynamite?
1: To je určitě italsky. Co, Vicky, co na to říkáš?
2: Není to špatná píseň, ale počkám si stejně na druhou.
1: Dobře, ta druhá možnost, ta je celkem nová, nevím, jestli budeš znát, ale zní takto. MC Kenny a jeho Jan Koller. Vicky, co to bude?
2: Dobře, myslím si, že ty palačinky moc dobře asi neuděláš, takže zvolíme druhou variantu a je zdravendy.
0: To není fér, Fiky má velmi dobrý palačinky.
1: Vicky, já jsem tak rád, že voláš každý ráno. Zavolej i zítra, i po zítří, i po pozítří.
0: Ne, já už nechci, aby si...
1: Ne, ale on to fakt, Vicky, myslí dobře v tvůj prospěch. On myslí na tvoje zdraví.
0: Na moje zdraví.
1: Že je dost možný, že bych tě otrávil.
0: Jo? Samozřejmě.
1: Takže mu poděkuji. Poděkuji Viktorovi.
0: No, nevím ještě. Rozmyslím.
1: Vicky, chceš ten song někomu poslat?
2: Zase asi všem lidem, kteří zrovna míří do práce, aby měli lepší den a i vám hlavně do studia.
0: Ok, děkujem. My to zase posíláme tobě, měj krásný úterý a třeba zase zítra, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau. No, já to ještě ten song posílám hlavně všem fotbalistům, které dneska čeká dvoufázový trénink. Jaj. Morning Boost.

0: Play FM. Fine. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: To je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá. Vyťardo.
5: www.jninteriér.cz.
6: Využijte váš prostor.
7: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Vláda návrh rozpočtu schválila jednomyslně. Schodek se tak oproti původnímu plánu snížil o 3 miliardy. Jde o druhej nejvyšší schodek v historii Česka. Musí ho ale ještě schválit sněmovna. AI od Google se při testu dostala do systému 3 reálných firem. Gemini měl jen ukázat, co dokáže v kontrolovaném prostředí. Místo toho si sám na internetu našel přihlašovací údaje a použil je k průniku do cizích systémů. Ve všech třech případech přestal, když zjistil, že jde o skutečné firmy. Svědkové Jehovovy zmírnili pravidla kolem krve. Nově si jejich členové můžou sami rozhodnout, jestli přijmou od jiného člověka plazmu, krevní destičky nebo červený a bílý krvinky. Pořád ale platí odmítání transfuzí celý krve. Změna tak dává věřícím větší prostor rozhodovat se podle vlastního svědomí.
1: Fajn.

0: Dobré ranko. Takhle vždycky na mě volala babička, když mě hlídala.
1: Dobré ranko.
0: Dobré ranko, Honziku, vstáváme, jdeme do školy. Dámy a pánové, dobré ranko. Dobré ranko tobě, Wendy.
1: Dobré ráno i tobě.
0: Ranko.
1: Ranko.
0: Dobré ranko, pokračuje Morning Boost na fajnu. Před náma v playlistu absolutní šílenosti.
1: Třeba Zara Larsson, její Lush Life, nebo Wizdy MC Bees Honey at the Party. No, no a... dobré ranko.
0: Dobré ranko. A kromě toho, na dobré ranko koukneme taky na to, co se stane, když v kině někdo dělá brajgl, a nebo že jsme doteď podporovali špatnou disciplínu. Češi mají další prvenství a fotbal to opravdu není.

0: Carson její Lush Life, to je něco, co nám tady dohrálo na fajnu při úterý 9 minutek po 7 hodině.
1: Jistý muž zatčen v kině. Divák v kině použil pepřový sprej na jiného diváka, protože byl hlasitý a na mobilu. Dobře mu tak, že ho zatkli, když na něj nefungoval ani pepřák, že jo? To by byl ideální scénář, policie si odvedla nakonec toho s pepřákem, ale já se mu upřímně vůbec nedivím. Jako ta frustrace z toho, když někdo v kině dělá bordel, v kině, kde jsme si zaplatili peníze, abychom se mohli podívat na film za peníze, na který stejně za 2 týdny půjde upirátit někde na přehrajtu, to je fakt extrém. Co s takovými lidmi dělat?
2: Já nevím, já bych jim zakázala celoživotně chodit do kina.
0: Jako jestli jdeš na film, na který se těšilo spoustu lidí, čekali na něho třeba 2 roky,
1: ano.
0: A ty tam prostě budeš na telefonu a budeš hlasitý, tak už se do toho kina ani nevracej, prostě patříš někde do klece. I'm sorry.
1: No já si říkám, že stejně jak nějaký kluby mají takový ty vyhazovače, tak proč to nemá třeba kino? Nebo jestli má něco takové.
2: Já mám pocit, že jako můžou vyvíst, ale víš co, zase zasahuje to do toho filmu.
1: No, to je další věc.
2: A zasahuje to další. Víš, jako tam si ho někdo všimne a na druhé straně kinosálu o něm nikdo neví.
1: Ha. Ty vago. Lidi, co byste dělali vy? 724634634. Co byste udělali s takovými lidmi? Pojďte nám dát vědět. Všechny možnosti bereme. Já doufám, že nás někdo, nějaký vedoucí kina třeba slyší a třeba to aplikuje na jejich kino. Nevím, co k tomu víc dodat. My body isn't ready. Tady je Somber. It's somber. You're hearing my song. My body isn't ready right now.

0: fajn, tohle byly taky Giant Rocks Wallet Back při úterý.
1: Dámy a pánové, všichni známe člověka, co dostal 10 let na tvrdo, protože natáčel v kině film o Michaelu Jacksonovi. Proč nějaký takový upozornění není i pro ty, co dělají v kině virvál? Jistý člověk to vyřešil pepřákem, ale nás by zajímalo něco humánějšího, tohle jsou vaše tipy, jak se s takovým člověkem v kině vypořádat. Máme tady zprávu, která zní: Dobré ranko, byl jsem v kině na Spider-Manovi, vrchol kinematografie, dva pánové opodál se bavili tak nahlas, že rušili celé kino, že na ně celé kino pokřikávalo, tak to je ještě lepší, to už se zapojilo celý kino. Nicméně bez výsledku, takže zážitek na bodu mrazu, takže za mě schvaluji odvážný krok a schvaluji pepřák. Martin, zdravíme Martina, ještě tady máme zprávu, ahoj, já bych zakázala třeba ty bramburky. Vždy tam strašně šustí, nejradši bych jim to omlátila o hlavu, nebo puberťáci dělají pěkný bordel, bych je vyvedla a ještě dala pár pohlavků, když nevidí, jak se mají chovat. Šája.
0: Já jsem dlouho jsem neviděla nikoho s bramburkama v kině vlastně.
1: To jsou takový ty tortily. Ty asi myslíš, Šája.
0: Ne, normálně se můžeš koupit, já nevím, normální bramburky, jakože jsou v sáčcích tam v pozadí. Vím, že se je můžeš jako koupit, ale nikdy jsem neviděla, že se to někdo koupil. Hustý.
1: Já vím, no, protože oni si to většinou ty lidi koupí ještě v Albertu, než jdou do toho kina, protože tam propašou a pak to
0: právě.
1: Máme tady zprávu, ahoj, já vždy, když někoho takového v kině potkám, zeptám se, jestli by nemohli mluvit ještě nahlasitěji, že je tady v sále slyší jenom půlka sálu. To docela by mohlo fungovat.
0: Ale to je docela dobrý.
1: Jo. Pak zpráva, která zní, po skončení filmu ukřižovat před vstup s cedulkou nad hlavou rušil jsem a dát to jako odstrašující případ pro ostatní. Tak tady jsme zase ve 13. století, tam napichovali hlavy na kuli, ale asi to fungovalo. Morning Boost.
2: Fajn. Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
8: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
9: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
10: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: který jste mohli slyšet v filmu s názvem Apex, no a můžete ho slyšet i tady na Fajnu. The Chemical Brothers, jejich Go a vy si dáváte Fajn.
1: Dámy a pánové, Češi to opět dokázali. Opět jsme uzřeli prvenství.

0: český tým vyhrál evropský šampionát mezi řidiči tramvají. Tak tohle je důvod, proč naše tramvaje měla zpoždění. Ne, ale jako fakt, čekali byste někdo, že něco takového existuje? A že ještě jako Češi v něčem takovém vyhrajeme? Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář, to jsou ti hrdinové. To jsou ti, na který můžeme být pyšní. Soutěžící prej čekali disciplíny, které měly prověřit jejich ovládání tramvaje. To, jestli mezi disciplínama bylo zavřít rychle dveře a ujet, to nevíme, ale jestli jo, tak na to mohli nahnat značnou část bodů. Já si říkám, proč se to nevysílalo v telce.
1: Jako mě by to mega zajímalo.
0: Ne, a fakt, to jsou furt nějaký Love Islandy, Survivři, Zrádci, ale evropský šampionát řidičů tramvají to nikde. Jako fakt, příští rok byste to měli televize pohlídat. Jako.
1: Já si myslím, tohle to by bylo ještě, já si myslím, že by to bylo koukanější víc než fotbal.
0: Že jo?
1: Uh-huh.
0: Hlavně jsme v tom dobrý.
1: Hlavně jsme to vyhráli, ale jako...
0: Vždycky, kdyby měl být nějaký šampionát tady mezi řidiči tramvajima, tak by se mělo podle mě jako v těch obchodech prodávat ty vlaječky. Víš, ne na mistrovství se tam ve fotbale, kde jsme jednou za 20 let, ale na tohle. Ať se to prodává český vlajky, všechno v obchodech. Nedej bože, že bude šampionát řidičů autobusu. To doufám, že se Strejda přihlásí.

0: Maroon 5, taky Christina Aguilera, jejich Moves Like Jagger. Na fajnou, 8:45. Krásně dobré ráno.
1: Oba dva s Fikem jsme učitelé a oba dva se každý den potkáváme s dětmi. No a měli jsme takovou otázku ve školce zrovna, jakoby, čím budem až vyrostem, čím by děti chtěli být. A teďka tam padaly jako různý zajímavý povolání. A mě to vlastně jako přivedlo k tomu, že jsem si uvědomila, co jsem chtěla být dřív já a kde jsem vůbec vlastně skončila.
0: A co jsi chtěla být?
1: Já jsem strašně dlouho chtěla být hasič.
0: Ty a hasič?
1: Já a hasič a skončila jsem tady v rádiu.
0: Co
1: jsi chtěl být ty?
0: Já jsem chtěl být nejdřív kosmonaut, pak jsem zjistil, že na kosmonauta musíš mít jako dobrý zrak, tak jsem chtěl být pilot, pak jsem zjistil, že na pilota musíš mít dobrý zrak, pak jsem chtěl být pilot Formule 1, to jsem zjistil, že musíš mít ještě mega dobrý zrak. A teď jsem tady. A tak stejně na to nevidím na ten čas, že jo? Takže tak.
1: No v pohodě, já ho stejně říkám za tebe.
0: Dámy a pánové, 724-634-634, čím jste chtěli být vy jako malí a čím jste dnes? Pojďte dát vědět. Ještě bych chtěl říct, že kdybych se mohl vrátit zpátky do dětství a znova jako přemýšlet nad tím, co budu,
1: no,
0: tak bych si vybral řidiče tramvaje. Protože mají vlastní evropský šampionát. Pojďte dát vědět, čím jste chtěli být jako malí a čím jste dnes. Do té doby další songy tady u nás na fajnu, třeba Kelly Tlauf, jejich Tied Up, nebo Poetika, jejich Půlnoc. Morning Boost.
2: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
12: Music. Fine.

0: Poetika, jich půlnoc u nás na Fajnu, 8 minut před 8 hodinou. Krásné, dobré ráno.
1: My se tady bavíme nad tím, čím jsme dřív chtěli být, co jsme chtěli dělat za povolání a čím vlastně jsme dneska. Já jsem chtěla být hasič a mluvím na mikrofon. Fiky, ty jsi chtěl být kosmonaut.
0: Kosmonaut, pak jsem chtěl být pilot Formule 1 a pak ještě pilot. Postupně jsem si říkal, co můžeš dělat bez talentu a děláš přitom velký... Víte co? A zrovna byl v televizi Leoš Mareš. Ha, moderátor, blabla. Takže tak, teď jsem tady. Dámy a pánové, pojďme se podívat, co jste chtěli dělat vy jako malí a čím jste dnes. Ahoj, já od malička chtěl být řidičem kamionu, měl jsem v rodině 3 řidiče, no a teď jezdím kamionem a práce mě baví. Ahoj, Mirek.
1: Hezky, ale dobrý.
0: Splněnej sen.
1: Tak to je bomba.
0: Nice. Ahoj, jako malej jsem chtěl být popelář, ale je ze mě zedník. Zdraví Jirka z Roudnice. Zdravíme, Jirko z Roudnice.
1: Zdravíme.
0: Zdravíme i do Roudnice. No, no, tak hele, někdy to vyjde, někdy to nevyjde, hold. Ahoj, já chtěla být popelářka a skončila jsem jako vědec a pedagog na VŠ.
1: No, ty pedagogové s tím, s těma popelářema.
0: Jako, ne, víš co, jako usnu stát se popelářem, vydrží jen ti nejodolnější prostě.
1: Já si myslím, no.
0: No. Jo, to už jsme četli. To už jsme taky četli. Tak koukneme ještě na WhatsApp rychle. Dobré ráno. Já jako malá jsem ráda kreslila a chtěla jsem být malířkou, v červnu jsem se vyučila kuchařkou, našla jsem si práci v McDonaldu Simča.
1: OK.
0: No ale tak víš co, to taky jako dělat jídlo, to je taky umění.
1: Ale jako pracovat v gastru celkově je umění.
0: No jo. Morning Boost. Fajn.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.

něj žádný bezprostřední nebezpečí nehrozí. O bezpečnostních hrozbách chce vláda dál jednat i s tajnýma službama. Velká cena Ázerbajdžánu ve Formuli 1 se letos pojede už v sobotu. Celý závodní víkend v Baku se proto posouvá o den dopředu. Důvodem je tamní státní svátek Den památky, který připadá na neděli 27. září. Kvalifikace se tak pojede už v pátek a samotný závod čeká jezdce v sobotu 26. září od 13 hodin našeho času. Inc si nechal vytáhnout nový auto jeřábem na terasu ve druhém patře.

0: terasu svýho domu.
1: To dá rozum, že jo?
2: Dává to rozum.
1: Já nevím, proč mi to nenapadlo dřív, jako.
2: Tak teď už to aspoň víme.
1: Tak víme, děkujeme moc. Děkujeme moc, Adame. Fajn.

0: Dobré ráno všem, je tady 8. hodina, je tady Morning Boost, je tady Wendy, je tady Fiki a je tady náš playlist. Wendy.
1: Já jsem chtěla říct ránko totiž. Dobré ránko. Přetáme Niko Santos. Jo, human being. Ne, nekřiš na mě, já jsem plachá. Ale je úterý ráno prostě, hele.
0: Nekřičím, prosím tě, to bych si nedovolil. Kromě těchhle z těch songů, tak si za chvilku řekneme něco, co by podle mě měla slyšet každá mamka.
1: Co by měla slyšet každá mamka?
0: No, to si právě řeknem za chvilku.

0: Hugo Ultranate, taky Emil Angel, jejich Move into the Sun na fajnu 8 minut po 8 hodině. Krásně dobré ráno, tady je Bizár dne.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne. Fajn.
0: Jistá herečka z filmu pro dospělé jménem Bonnie Blue chce vydražit jméno svého dítěte. Prý tím chce zajistit budoucnost pro své dítě. Protože doteď z těch jejich nahotinek určitě nevydělala ani korunu, že jo? Kdo nabídne nejvíc, tento dítě bude moct pojmenovat. No není to super? Dítě se bude jmenovat sice třeba Honza, ale hlavně, že bude na barák. To já se Honza jmenuji, ale žádný barák teda nevidím. Nevlastním, nemám. Bendy, o ty ani nemluvím.
3: Dobře. Ale jako na jednu stranu si říkám, že kdybych byla jako miliardář, který prostě takhle ty peníze jako může si dovolit někam dát, tak bych přesně vybrala nějakýho jako Božidara Bohumila Nováka.
0: Ty bys si naložila takhle jako s penězma. Podle mě, no, když jasně. Máš peníze, tak bys měla dělat jako dobrý skutky, a ne ty špatný.
3: A tohle je dobrý skutek.
0: No, tak se opak zeptej, až vyroste.
2: Fajn. Tohle je fajn.

0: Takhle zní úterní Morning Boost. 16 minut po 8 hodině, Temper City, Self-Aware. Morning Boost bude znít dál třeba takhle a pozor, upozornění. V následující sonze se nespívá žádné zprosté slovo. Jenom říkám.
1: Energii nabitá věc, Calvin Harris, Disciples. Disciples, to jsem chtěla říct. How deep is your love?
0: Jak?
1: How deep is your love?
0: Jak?
1: How deep is your love?
0: Dobře. Jestli neslyším špatně. Kromě toho taky třeba Malcolm Todd.

0: Earrings. Tyhle songy za malou chvilku. Pak vám řekneme, kam vyrazit na podzimní rande. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo!
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
19: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
18: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
19: A můžete využít i výhodné financování.
18: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
20: My name is Somber.
21: What up, it's Kehlani.
22: Hey, it's Taylor Swift.
23: Back to the hits.
24: Right, babe.
25: Fine.
26: I'll-

0: Ed Sheeran, jeho Shivers na Fajnu. Půl devátý aktuální čas, ladíte Morning Bus na Fajnu. No a lidi, pokud máte někoho, s kým můžete zajít na rande, i pokud někoho nemáte, s kým zajít na rande, tady je místo, kam zajít na rande.
1: Je to Petřín.
0: A možná si říkáte, proč nám ti dva raději, abychom šli na rande, na to nejprotřelejší místo v Praze, kam zajít na rande. Ne, není to tím, že je tam hodně keřů, za který se lze schovat. Je to tím, že dnešním dnem se spustila nová lanovka na Petřín. Ty kokos!
1: Tak dlouho jsme čekali.
0: Tak dlouho jsme nebyli na rande na Petříně. Až doteď.
1: Je čas vyrazit. Jak zpívala Zagorová? Byla to Zagorová, ne?
0: Já nevím. Nevím, co myslíš.
1: Takovou tu písničku, že se sejdem na Petříně. Já už nevím.
0: Ne, ale důležitý je, že tam teď už nemusíme chodit pěšky a nemusíme chodit ten krpál pěšky.
1: Byla to Vondráčková.
0: Oh!
1: Rychle k městu zády.
0: A další písnička. Morning Boost.

0: nejoblíbenější zpěvák mojí mámy, velmi důležitá a podstatná věc, informace, ano, Teddy Swims, jeho Bad Dreams, tady u nás na Fajnu, 8 hodin 41 minut, krásné, dobré ráno, na Fajnu, za malý okamžik, třeba tohle. Nejoblíbenější zpěvák Vendiny mamky.
1: Ne, to není. Ale něčí mamky třeba může být Somber Home Wrecker.
0: Kromě tohohle, tak tady máme třeba Patrika Malýho a Sebastiana. Kdo by neměl rád Patrika Malýho a Sebastiana? Vendy, proč se hlásí?
1: Já se nehlásím.
0: Jejich song 2005, za mnou chvilku tady na Fajnu. Tak pohodový ráno všem s Fajnem. Morning Boost.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
9: I táta přece vaří.
10: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
8: www.jonointeriér.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Patrik Malý, taky Sebastian, jich 2005. Song, který nám dohrál na Fajnu 8 minut před 9. Znamená to pouze jedno jediné. A to, že dnešní Morning Boost dosáhl svého konce. To znamená, že se jdu zeptat Wendy, co jí bavilo nejvíce.
1: 3 fakta za mě byly dneska top.
0: Fakt jo?
1: Mm-hmm.
0: Nech toho.
1: Ne, fakt?
0: Jo?
1: Jo. Neptej se mě, jestli si něco pamatuju.
0: Dobře, a co ten šampionát evropský tramvají?
1: Jo, to je taky super, ale 3 fakta byly fakt vtipný. Jako by normálně vtipnej nejseš, ale...
0: Tak dík. No tak jo, Wendy říká, co je pravda. Dámy a pánové, mějte se krásně, zaslyšíme se zase zítra. Od 6 do 9. Tak čegis!
1: Ahoj!
2: Učáš, já se zafisujem, ještě pana vosou trošku.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
14: Dobrý ráno, 9:02, tady Adam a jdeme se podívat na zprávy. Podpora Donalda Trumpa mezi Američanama spadla na rekordních 32%. Ukázal to nejnovější průzkum Reuters a Ipsos mezi 1277 dospělými Američany. Ještě před týdnem Trumpa podporovalo 35% lidí. Největší problém má podle průzkumu s životníma nákladama. Jeho přístup k nim schvaluje jen 17% respondentů. 13-letá čínská plavkyně byla na asijských hrách jen 0,4 od světového rekordu. Vyhrála 200 polohově a zároveň překonala asijský rekord. Už předtím navíc získala zlato na 200 metrů motýlek a ve 12 se stala nejmladší medailistkou v historii mistrovství světa. Osobní věci Bridget Bardot se vydražily skoro za 25 milionů korun. V Paříži se prodalo 285 předmětů slavné francouzské herečky, která zemřela loni 28. prosince ve věku 91 let. Věci vynesly celkem 953 tisíc eur, skoro 20krát víc, než byl původní odhad. A peníze poputujou její nadaci a jedinému synovi.
15: Fine. Music Boost.

0: ráno, dobrý den. Tak jsem slyšela, že tady někdo potřebuje energii pro zvládnutí dnešního dopoledne. A jste to prý vy všichni? Tak jdeme na to. Já tady mám samozřejmě náš playlist fajnu a nějaký ty informace, které nechcete, ale potřebujete vědět.
1: Music Boost. Give me five.

0: Dnešních pět songů na rozjezd Gimme 5 na Fajnu uzavírají Imagine Dragons jejich Demons. My Češi milujeme houbaření. Je to podle mě náš typický národní sport. A neříkejte mi, že procházka lesem není sport, neberte mi iluze. Ale mě zajímá, proč si myslíte, že máme rádi houbaření? No, 724634634. Proč to prostě děláme? Prosím vás, kromě toho, že chceme houby. To mi nepište. Já chci vědět, proč nás to baví. David Guetta, One Republic, tenhle song za chvíli. A nebude chybět ani Eva Farna, její Perpetuum Mobile. Na Fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme

0: vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
3: Usnula?
4: Asi jo.
3: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
4: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby,
9: poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.

David Guetta, One Republic nám právě dohráli v Music Boostu na Fajnu. No a já se ptám, rostou nebo nerostou? Otázka, která každý rok v tomhle období prostě u nás v České republice přichází. Houbaření. V České republice no, tohle vlastně víc než jenom způsob, jak si přinést domů nějaký houby. Ale podle výzkumu, který se udělal v roce 2021 až do roku 2025, se přišlo na to, že sbírá houby více než 70% populace. Takže vlastně označení národ houbařů nám rozhodně patří a není to jenom nějaký vtípek. Neříká se to jen tak. My prostě milujeme chodit do lesa a hledat houby. Když se podíváme na ostatní země, tak zjistíme, že třeba Velká Británie, tak tam se nezbírají houby, protože ty lidi mají strach sbírat. Nemají tam vůbec jakoby důvěru tomu, že by rozpoznali, jestli se to může nebo nemůže jíst. Jo? To znamená, Češi jsou vlastně takový odvážnější. A já si myslím, že je to dobře. Houbaření se podle odborníků vlastně dědí z generace na generaci. Asi si všichni vzpomínáte na to, jak jste děti s těma rodičema nebo s tou babičkou chodili do toho lesa a říkali jste, je, já chci tu červenou s těma tečkama. A maminka řekla, ne, ta je jedovatá. Jo, prostě taková klasika. Já si myslím, že vlastně že nám je jedno, kolik toho nazbíráme, ale prostě máme rádi to, že v tom lese prostě zpomalíme, že prostě mezi sebou třeba různě i soutěžíme, kdo najde toho prvního pravýho hříbka. No a prostě je to fajn. To znamená, prostě Češi jsou národ houbařů. No a já se znovu ptám, rostou letos nebo nerostou?

0: Home to you, skvělý Nico Santos na fajnu. No a jako další na fajnu dáme za chvilku. Jestli jsem řekla, že Nico Santos je skvělej, tak teď nevím, co budu muset použít, tak abych oznámila, že bude hrát Teddy Swims. Jeho Mr. No Idol. Jenom abyste chápali, jo, každý moderátor tady u nás ve studiu má prostě vytištěnýho svého nejoblíbenějšího interpreta, který tak na nás jako koukají. A já mám právě Teddyho. Teddy Swims je prostě naprostej božan, který ho prostě zbožňuju. No, a vy budete se mnou. No jasně, to je jasný. Takže tedy za chvíli. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

Ray, její Where is my husband? A dnešní Music Boost. Jestli toho máte v práci dneska fakt pokrk, pamatujte, že vždycky může být hůř. Já jsem právě zjistila, že existuje profese, kdy testujete skluzavky. Jmenuje se to tester vodních skluzavek. Cestujete normálně po světě, po vodních parcích a prostě se sklouzáváte. No a pak píšete recenze. Jo? Takže mezi tím, co dneska plníte e-maily, nebo se hádáte s kolegyní, nebo se šéfem, nebo řešíte, jestli v té práci vůbec zůstat, nebo řešíte, jestli to vůbec do víkendu stihnete odbavit, tak si uvědomte, že v tuhle chvíli existuje člověk, který bere velký peníze za to, že právě teď jede ze zhora dolů s kluzavkou nebo na nějakým tobogánu. Já to absolutně miluju. Ale zase si říkám, že co? Tak to můžeme dělat taky, že jo? To znamená, jestli to užíte po nějaký změně, tohle je taky cesta. Fajn.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
7: Hezký dopoledne, tady Adam a taky zprávy. Za preventivní prohlídky by Češi mohli dostávat až 1500. Ministerstvo zdravotnictví chystá změnu pro lidi nad 45 let, který chodí na hrazený screening a prevenci. Kdo absolvuje všechny požadované prohlídky, tomu by zdravotní pojišťovna automaticky poslala odměnu na účet. Konkrétní částku si budou určovat pojišťovny. Pohybovat se má mezi 500 a 1500 korunami. Lanovka na Petřín se po 2 letech vrací do provozu. 2 nový panoramatický vozy jsou výrazně víc prosklený a při míjení na sebe budou symbolicky mrkat. Jeden blikne předním světlem a druhý mu odpoví krátkým zčervenáním interiéru. Pojmou až 120 cestujících a jezdí zhruba každých 10 minut. AI v USA omylem označila ženu za podezřelou z bankovní loupeže a ta pak strávila 5 roku ve vězení. 50-letou ženu systém rozpoznávání obličejů spojil se zločinem v severní Dakotě, přestože tam podle důkazů nikdy nebyla. Teď žaluje město a detektiva a požaduje odškodnění 10 milionů dolarů, tedy přes 212 milionů korun.
8: Fine. Music Boost.
9: Music Boost.
10: Music Boost.
11: Andrea Kautzka.
12: 5, 4, 3, 2, 1.
13: Minuta 50. Pokračujeme s Music Boostem. Věděli jste, že existuje nemoc z manžela? Jo, v Japonsku na to už před pár lety přišli a my na to přijdeme společně už za chvilku. Tak leďte fajn.
8: Music Boost.
13: Teď už Nathan do Ella Henderson 21 Reasons.

Na fajnu 10 minutek 50. hodině dohrává Justin Bieber, taky Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. No a věděli jste, že můžete být nemocný i z manžela? Možná i z manželky. V Japonsku existuje už 15 let výraz fugenibio. Nevím, zda jsem to řekla správně, ale to pojďme přejít. Který se dá přeložit něco jako nemoc z manžela. Nejde o skutečně lékařskou diagnózu, ale o označení dlouhodobého stresu, který právě vzniká tím, že právě žijete s někým, kdo vás stresuje. Tenhle pojem spopularizoval v roce 2011 jeden konkrétní japonský lékař, který vlastně tohle dal jako, dá se říct, takovou osvětu. A to vlastně, že si spojil své klientky jako ženy s tím, že vlastně tím, že pociťují nějaký jako psychický napětí, že za to prostě může ten manžel, to soužití s tím manželem. Hele, já jsem našla jako příznaky, jo. Ty nás asi úplně tolik nepřekvapí, to, že vám prostě ten druhej leze na nervy, že chcete trávit čas spíš jako sami a že prostě vás stresuje to, že trávíte čas s tím dotyčným. Prostě už je ho jakoby moc. Jo, možná jste to jako zažili, nebo teprve zažijete, ale víte, co jsem nenašla? Nenašla jsem, jak se to léčí. A to je podle mě na tom to nejhorší. Jakože máme tady nějaký nový pojem, OK, je to nemoc manžela, dobře, tak se to projevuje, ale co s tím? To vám jako prostě doktor předepíše jakoby dvakrát rozvod, a, nebo co, jako jak se to řeší? Já jsem ráda, že v České republice nemáme nemoc manžela, helejte se. U nás se tomu říká jenom, pane bože, lezeš mi na nervy.

Romo nám v Music Boostu na fajnu dohrál. No a co bude hrát za chvíli? Říkala jsem si, že potřebujeme tak trošku nějak rozproudit, protože co se podívám za okny, je docela oblačno, zataženo, jaký nic moc. Jo, ten podzim začal prostě fakt dýchat. Za chvilku teda Damiano David, Neil Rogers, jejich Talk to Me. A to je přesně takový ten typický song, který nás vede k tomu se prostě trsnout. Hodit bočkem doleva doprava, jo? Tak to zkusme. New Music Show.

0: auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion.prague.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Hey, let's go! Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluské pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Ženský orgasmus je jako GPSka. Když neposloucháš pokyny, tak se tam nedostaneš.
3: It's somber sound. You're hearing my song? My body isn't ready right now.

0: Já vím, že jsme na startu téhle hodiny rozjeli téma jako houbaření, jo, řešili jsme, jestli rostou, nerostou, no ale přišla nám zpráva, která mě trošku vykolejila. Můj soused nám zase donosl dva košíky hříbků, co s tím jako mám dělat? Normálně vy mi píšete s tím, co máte dělat s houbama, to je zajímavý, no, každopádně bramboračka, smaženice, houbová omáčka, jo, není zač. Playlistu za chvilku Taylor Swift, její Fate of Ophelia. Dáme si taky Lost Frequencies, Bastille a jejich Head Down. Tak laďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
13: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Na Fajnu nám při úterním dopoledni dohrála Taylor Swift. Já nevím, co jste o víkendu dělali vy, ale rozhodně vím, co dělala policie v Chomutově. Tam se totiž v nočních hodinách objevil klokan. Jo, klokan. Já ty záběr viděla a vidělo je vlastně asi hodně lidí, protože se začali okamžitě prostě poustovat a kolovat na sociálních sítích. No a přišlo se na to, že místní v Chomutově začali upozorňovat, že nejde úplně o první jeho výlet do ulic. Podle jednoho z komentujících se klokan v okolí objevuje několikrát a zhruba dva měsíce zpátky ho taky někteří jako lidi spatřili, jo. To znamená, utekl klokan. A teď komu? Říká se, že pravděpodobně utekl svému chovateli z nedaleké obce poblíž Chomutova. Ale prostě klokan je na útěku. A prostě tam někde je a skáče. A mně to vlastně přijde jako fajn, že hele, letenky do Austrálie se docela jakoby drahá, ne, je to drahá záležitost a zažít Austrálii v Chomutově, to teď nově můžete a ušetříte. Fajn.

0: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
9: Hezký dopoledne, tady Adam, minuta po 11. a jdeme se podívat na zprávy. Britská Kolumbie žaluje OpenAI a Sama Altmana kvůli střelbě ve škole. V žalobě tvrdí, že bezpečnostní tým OpenAI vyhodnotil komunikaci střelkyně jako rizikovou, ale policii neinformoval. Podle provincie firma navíc nezabránila tomu, aby si po deaktivaci účtu vytvořila novej. Teď požaduje náhradu škod a změny v bezpečnosti AI. Oslava gólu slovenského hokejisty skončila zraněním influencerky. Tyler Coulter po vítězném gólu v zápase Popradu s Nitrou vyskočil na mantinel, jenže plexisklo pod ním prasklo a rozletělo se na kusy. Střepy zasáhly klubovou tvůrkyni obsahu Miriamu Kováčovou, která musela na ošetření do nemocnice. Němec si z Česka domů vez Nigerijku z nevěstince, na hranicích ho ale zastavila policie. 59-letý muž ji vezl do Bavorska, žena ale neměla platný cestovní doklady. Policie ji proto zakázala vstup do Německa a muž teď čelí stíhání kvůli podezření z napomáhání k nelegálnímu překročení hranic.
7: Fajn. Music Boost.
8: Music Boost.
7: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
10: Music Boost pokračuje s 11. hodinou, protože nám k naplnění dnešního dopoledne ještě malá část chybí. Tak se do toho vrhneme hezky po hlavě. Hned na startu Malcolm Tooth, jeho Aero Rings, anebo právě teď Alex Warren, jeho Burning Down.
7: Music Boost.

0: Tato taky Johnny, Turn the Lights Off, to je dnešní Music Boost. No a tohle bude 5. říjen.
1: Rychlost, adrenalin a souboje kolo na kolo. Blíží se 57. memoriál Luboše Tomíčka. Fajn.
0: Memoriál Luboše Tomíčka, legendární československý jezdec. No a na jeho počest proběhne už 57. ročník, který se uskuteční 5. října na pražské Markétě. Teď o co jde, jo? Jde o nejtradičnější plochodrážní závod u nás, ve kterém se představí domácí i zahraniční jezdci. Zkrátka si představte motorky, rovnou plochu, jezdí se pořád dokola, hodně rychle, je to jakože mega adrenalin. No a jak říká můj kolega Honza Fiker, seděl bych radši v 5. řadě, ať nejste od bahna. No a taky si myslím, že je to něco, co byste si neměli nechat ujít.
1: Memoriál Luboše Tomíčka, 5. října 2026 v Praze na Markétě. Fajn. Fajn. Music Boost.

0: Jsem hrdina, jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Vytáhni jendu!
9: Co říkáš? Výtahy jedna?
8: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
9: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
8: Povídám, vytáhni jendu!
9: No jo, výtahy jedna!
10: Teď my už máme výtahy jedna.
9: Jendo!
11: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
12: Jendo, ty seš ale bedna!
13: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
14: Nový tracky.

0: Hozieryho Two Sweets, dnešní dopoledne na Fajnu. Lidi, dneska je to 32 let. 32 let, co se na televizních obrazovkách poprvé objevili Přátelé. Seriál, který měl premiéru 22. září 94. Šestice kamarádů z New Yorku, Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey, Phoebe, všichni víme, o co go. Původně nikdo nemohl tušit, jak velký fenomén z tohohle vznikne. No a pojďme si vlastně jakoby přiznat to, že je úplně jedno, do jaký generace spadáte, je úplně jedno, kolik je vám let, ale tohle milujeme všichni. A to se vlastně málo kdy stane, že vznikne jako film, seriál, prostě jakýkoliv snímek, který opravdu je 32 let funkční a dalších 32 let funkční bude. Já to prostě absolutně miluji. Koukám pořád dokola a nemám furt dost. No a vy taky, že jo?
1: Je m'appelle Claude.
2: Je de couplau.
1: Zkusíme to ještě jednou.
2: Dobře.
1: Je m'appelle Claude.
2: Je de plimlou.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
11: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportál.cz.

0: Dohrává nám na fajnu Rugeley Wishful Thinker. Hej, hej, kámo. Normálně si vám musím postěžovat a doufám, že nebudu znít jako taková ta stará mladá, jak se tomu říká, protože prosím vás, já nerada vždycky říkám taky to, že říkala jsem si, že nikdy nebudu ta, až trošku zestárnu, že budu říkat ty dnešní mladý, protože se fakt jako myslím, že jsem já ještě taky mladá, jo, a jsem mladá, ale prostě poslední dobou se střetávám s tím, že mladé slečny dnes prostě říkají hej kámo, když holky spolu mluví, tak na sebe mluví jako hej kámo, představ si, co se mi stalo, hej kámo, fakt, hej kámo. A já jsem myslela, že, nebo já jsem z generace, kdy tohle dělali kluci mezi sebou. A když jsou kluci, tak mi to přijde jakoby OK, hej kámo, včera jsem prostě pařil PSK, chápete. Ale prostě holka, hej kámo, koupila jsem si nový prostě balerinky. To nedává smysl. A dneska jsem v tramvaji to poslouchala 25 minut v kuse. Nevím, kolikrát bych napočítala hej kámo u dvou slečen, ale říkám si, pojďme to přestat dělat. Ono se to fakt holkám nehodí. Jo? Takže hej kámo, jestli mě slyšíte, už to neříkejte.
1: Hity do hlavy. Vždycky hot,

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: To je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá, Vyťardo.
5: www.jninteriér.cz.
6: Využijte váš prostor. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online. Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
12: Pravý poledne, Matěj, a tři čerstvý hot news. Vláda od října znovu zastropuje ceny benzínu a nafty. Ministerstvo financí bude každý den určovat maximální ceny a marže čerpacích stanic omezí na 2,50 koruny za litr. Nafta navíc zlevní díky nižší spotřební dani a rafinerie pak čeká mimořádná sektorová daň, která má reagovat na jejich rostoucí marže. Vysoký Tatry zasypal první sníh, a to ještě před začátkem astronomického podzimu. Na skalnatým plese leželo ráno až 16 cm sněhu a na Lovnickém štítu bylo kolem minus 6 stupňů Celsia. Zimní počasí má ve vyšších polohách vydržet až do pátku, ale pak se má zase výrazně oteplit. A v Argentině vykrádal lupič malej obchod a během akce ještě stihlo obsloužit nic netušící zákaznici. Zatímco prodavačku předtím odvedlo zadní části prodejny, ženě normálně naskenoval džus a nechal jí zaplatit kartou. Peníze navíc skutečně dorazily majitelce obchodu. Policie po lupiči a jeho komplicovi teď ale dál pátrá.
0: Fajn. Music.

Dvě minutky po 12. hodině Music Boost pokračuje. Ještě si společně dáme hodinu času, protože já mám takový pocit, že Music Boost prostě potřebujete. A taky, co si budeme, já tu do 13. fakt musím bejt. Takže tady vlastně společně musíme bejt. Jestli vás zajímá náš playlist, co pochopitelně zajímá, tak jdem na to. Zara Larsson, Eva Farná, anebo Pár pro Disco Machine. Hned od startu. Music Boost. Jeho In the Dark. Taneční pecka, kterou si v pravém poledni společně dáme.

Midnight Sun, to je song od Zary Larson, který nám na Fajnu právě teď dohrál. No a už jste si všimli, že je venku nová pětitisícovka? Takhle obecně vidět v životě pětitisícovku se nám asi nepodaří každý den. Teď je ale ta pětitisícovka velmi speciální. Česká národní banka vydala ke stému výročí své předchůdkyni Národní banky Československa speciální pětitisícovku s holografickým potiskem. Takhle pro mě, jako pro lajka, já si vždycky řeknu, no co, hodnotu to má stejnou, tak proč bych si to měla pořídit? Jenže pak jsou tady lidé, kteří si říkají sběratele a je jich očividně v České republice spousty a ten zájem byl dneska ráno ve frontách jako až bláznivej. Dneska ráno čekali stovky lidí, sebou měli židle, deky, dokonce tam někdo i přespával. A co si budem, teď v září už jsou docela chladný noce. To znamená, proto, abyste dostali tu 5000 korunu, samozřejmě ne zadarmo, prosím vás, tak se čekalo takovýhle úplně tolik utrpení pro jeden papírek. Ale vlastně, jestli to sbíráte a dělá vám to radost, tak proč ne? Tak proč ne? A jestli je to prostě limitovaná edice, tak to chce mít doma prostě každej. Ale vemte si, že vy to pak jako si koupíte, máte ji doma a nechcete ji nikdy vlastně utratit, protože by vlastně jste přišli o to, co jste tam jako stáli, ty mrazy a všechno to utrpení. To znamená jako vyplatí se to? No já myslím, že ne.

dohrává na Fajnu v Music Boostu 10 minutek do půl jedný odpoledne. No a Miley vystřídá Harry. Harry Styles se songem American Girls, který mimochodem není jenom pro americká děvčata, je úplně pro všechny děvčata. Je to písnička o tom, že je docela fajn si najít druhou polovičku a mít jako funkční hezký vztah. Ostatně tenhle song taky Harry napsal svým přátelům, protože začal, když stárnu, tak začal pozorovat, jak jeho kamarádi se začali ženit a začali být šťastní a zamilovaný, tak se rozhodl, napíšu jim písničku a to je přesně tahle. Tak si ji dáme. Are you ready for this?

0: this is One Republic. Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Trenirkarna.cz.
13: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
14: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
15: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hormann.cz.
14: Herman. Jistota na celý život.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Ženský orgasmus je jako GPSka. Když neposloucháš pokyny, tak tam nedojdeš.
0: Fajn.

Daj, daj, neboli dáš to, dáš to, dáš to. Shakira, Burna Boy. To je Music Boost, který za chvilku už nebude. A proto si představíme poslední společné písničky. Kdo zná seriál Wednesday, tak moc dobře ví, o čem je tenhle song Lady Gaga, Dead Dance.

0: A dnešní poslední songy někomu musíme samozřejmě věnovat. Dneska to věnuju všem, kteří už jste přijali prostě podzim. Už jste prostě přijmuli to, že tady není léto, není tady teplo a že to prostě bude krušnější, ale že to zvládnete. To znamená pro všechny milovníky, milovnice podzimu. Na fajnu.
1: Music Boost.
2: Music Boost.
1: Fajn.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Atención, señoras y señores.
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
14: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
15: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Takhle nějak zní konec dnešního úterního Music Boostu. Já vám děkuju za společně strávený čas. Bylo toho dost, ale stačilo to. Teď už Kristýnka, vy pokračujte s naším playlistem, no a hlavně si užijte hezký zbytek úterý. Máme prostě dneska typický podzimní den a pojďme si na tom podzimu najít něco prostě kvalitního. Třeba, nevím, deka, teplý ponožky, čaj. Jo, nezní to zase tak špatně, když se nad tím zamyslíte. Zítra 9.00 zase naslyšenou bude startovat Music Boost. No a já vám už teď můžu prozradit, že zítra tady nebudu nějakou chvilku sama. Zítra budeme mít speciálního hosta. Bude se jednat o ženu, bude se jednat o zpěvačku, ale víc vám prozrazovat prostě nebudu. Možná jenom to, že má fakt dobrý, originální hlas a my ho budeme mít ten hlas zítra v éteru a vy si to můžete společně se mnou dávat. Tak jo? Zítra naslyšenou, ahoj!

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot news.
2: V pražské budově Akademie věd zasahují kriminalisti z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Prověřují podezření na fiktivní dohody o provedení práce a faktury, které se podle médií nemusely vůbec uskutečnit. Škoda může přesahovat 10 milionů korun, zatím ale nebyl nikdo obviněný a případ je teprve ve fázi prověřování. Nejvyšší soud dočasně pustil na svobodu dvě ženy odsouzený za vraždu vůdce tzv. Kutnohorský sekty. Jedna si odpikávala 9 a druhá 12 let. Soud ale teď řešil jejich dovolání a připustil, že napadený rozsudky může ještě zrušit. Samotný odsouzení tím ale nezaniká a tresty jsou do rozhodnutí nejvyššího soudu jenom přerušený. A bratr princezny Diany Charles Spencer vydal novou knihu, ve které tvrdí, že se tehdejší princ a dnešní král Charles po její smrti choval necitlivě a dokonce měl říct, že se na Dianu brzy zapomene. Buckinghamský palác reagoval nezvykle ostře a naznačil, že Spencerovi může zármutek po sestře zkreslovat vzpomínky. Spencer ale na svoji verzi trvá a říká, že chce zaznamenat pravdu o životě svojí sestry.
1: Fajn.
3: Christy. Please welcome to the stage.
4: Hello. Fine Warm Up s Christy je tady. Před náma 4 hoďky 22. září. To je vlastně oficiálně první podzimní den. Takže probereme, co dělat na podzim. No a pojďme si to užít. Rozjedem ty 4 hoďky. Hned teď Hunter x EJ, Audrey Nuna, Ray a taky Key Pop Demon Hunters. Jej Golden. Let's go.

0: Joe, End of Beginning, to je ideální podzimní song tady na Fajnu 22. září a dneska v noci nastává podzimní rovnodennost. Takže vlastně až zítra je oficiální první podzimní den, ale myslím si, že už se shodnem, že léto je definitivně mrtvý. Den se zkracuje, noci se prodlužujou a na většinu národa postupně začne padat taková ta plíživá klasická podzimní depka, kdy máte chuť se zabalit do peřiny a nevylézt až do jara. Jenomže, než začneme hromadně fňukat, pojďme si ten podzim něčím vylepšit. Češi mají třeba většinou rádi houbaření. To je národní obsese, podle dat chodí do lesa víc než 70% z nás. Ale zase, mě osobně by třeba na tu podzimní trudnomyslnost rozhodně obyčejný suchohřiby nepomohly. Leda by to byly houby jiného druhu, ale to nechcem. Každopádně tma, chladno přichází zima, jak se říká, a potřebujem si najít ty způsoby, jak si tu zimu vylepšit. Tak pojďte mi napsat vaše tipy. Jaká je vaše oblíbená podzimní aktivita, která vám zaručeně zlepší náladu? Ať už je to pečení, štrůdlů, nákup svíček za půlku vejplaty, maraton Harryho Pottera, cokoliv, co vám zlepší podzim. Protože já nechci, aby jsme tenhle podzim probrečeli v depkách, tak si pojďme dát už rovnou takhle ze začátku tipy, co dělat. 724-634-634, podzimní tipy do zpráv a k tomu další song do vašich uší. Olivia Rodrigo, Stupid Song, právě teď.
1: This is my song. All the hits right here. Fine.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Takhle při úterním odpolku jsme si dali trošku nostalgickou Alan Walker i Alina Solheim, jejich Faded. No a je podzim začíná a řešíme, jak se vyhnout podzimním depkám. Co na vás platí, jaká podzimní aktivita? Robert píše, že za něj je to maraton Game of Thrones. Takhle, to je docela dobrý nápad, jenom nevím, jestli potom ta depka ještě nebude větší, protože pojďme si říct, některé ty díly jsou docela temný a dramatický, ale nápad to je stoprocentně dobrý. Kouknout se na nějaký seriál, film, ideální tip, no a nebo potom Terka. Terka píše, můj rituál na podzimní depku, nakoupit si voný svíčky. Tedy utratit výplatu za vosk k svůní z kořice je podle mě oficiální podzimní sport, to naprosto chápeme, taky doporučujem. Udělat si to doma hezký, svíčka, nějaký dezertík, no a film, ideální plán na podzim. Takže užívejte i dnešní odpoledne a samozřejmě s dobrou hudbou, ale to zařídím já. Za chvilku třeba Loy Red Eyes tady u nás na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
7: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Sean Paul nám připomněli, že dokud tančíme, tak je všechno v pohodě. Cheap Thrills, tenhle song právě na fajnu. A teď jdeme vyřešit největší záhadu lidského těla. Jak je možný, že na sladký je vždycky místo? Všichni to známe. V oběd tu poslední bramboru už dojídáme takovým stylem, že do ní jenom rejpeme, převalujeme ji po talíři a říkáme si, hele, já už nemůžu. Pak ale někdo nabídne dezert. A v tu chvíli, jak kdyby se otevřel druhý samostatný žaludek, taková magická druhá dimenze, vyhrazená čistě na cukr. Já jsem zkusila se podívat po nějakém vědeckém vysvětlení, doufala jsem, že nám to vědci obhájí, že na to máme právo, ale ne, ne. Věda přišla na to, proč to je, a totálně nás všechny ponížila. Vědci totiž zjistili, že v tom není žádný hlad, ale je to prach obyčejný naučený zvyk. Takže my, lidi, jsme v podstatě na úrovni slintajících psů, který trénoval slavný Pavlov. Dojíme slaný, v hlavě nám zacinká pomyslný zvoneček, no a my začneme nekontrolovatelně slintat po čokoládě, jak kdyby jsme byli retrievři, co chtějí piškot. Nicméně já si myslím, že ten desert k tomu trošku patří, aby jsme všichni se měli trošku líp, a ani žádný Pavlov nám to nesebere. To je přece lidský právo dát si desert po obědě, nebo i po večeři, nebo i po svačině, nebo jíst celý den jenom desert. Napište mi, jestli jste měli dneska desert po obědě, anebo kdy naposledy jste si dali desert po obědě a co to bylo. Jo, pojďme si takhle udělat chutě a třeba někoho donutíme dát si dneska desert. Napište na 724634634, teď už Shimon Up, Save My Soul.

0: James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls, song, který vám zase dodal trošku energie takhle při úterním odpoledni a možná vám při úterním odpoledni dodal energii i nějaký dezertík. To jsme totiž společně řešili, že i po největším obědě na světě vždycky je místo ve sladkém oddělení. A ptala jsem se vás, jestli jste měli nějaký dezert. René píše, já si dávám pravidelně dezert po obědě, cca kolem 1 až 2 hodiny raní. To je zajímavý, obědvat v 1 hodinu ráno, každý to má jinak, ale v pohodě. No a pak Barča, to úplně chápu. Barča píše, já dneska poctivě držela půst od cukru. Asi tak do té 1 odpoledne. Pak přišla šéfová s tím, že má narozeniny a položila přede mě čerstvý domácí cheesecake. Co jsem měla dělat? Přece neurazím management firmy. Baru, v tomhle případě je to naprosto oprávněný, protože odmítnout dort od šéfový, to by byla přece kariérní sebevražda. Ty si jenom myslela na svoji kariéru. Schvalujeme všechny dezerty, ale přece jen pro ty z vás, co byste upřednostnili nějaký méně kalorický dezert, tak si dáme dezert v podobě songu, ne? Za chvilku třeba Tiffany Iris, Ready Go, tady na Fajnu.
1: Fajn. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
9: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: I'm Bruno Mars.
15: I'm Lady Gaga. It's Sabrina Carpenter.
16: Music.
17: Fine.

My body isn't ready. Emočně nabitý song, takhle při úterním odpolku. A dneska, jestli v obchodě nedosáhnete na horní regál s chipsama, tak dneska je váš den. Než začnou mít vysoký lidi vtipný poznámky, jo. Já si z toho dělat srandu můžu. Dneska je den hobitů a já sama měřím 1,50 m, takže vím naprosto přesně, jaký to je žít život z podhledu. Bejt hobit v reálném světě je totiž čistý film. Jo, je to prakticky jako v Pánovi prstenů. Když jdeme my malí lidi na koncert, vidíme přesně to samý, co Frodo v Mordoru. Temno, kouř a zeď těla orků, přes který neprosvítí ani paprsek. Když jdeme v obchoďáku do uličky se sladkostma, horní police s čokoládama je pro nás taková osudová hora, protože bez horolezecký výbavy a pomocí nějakého kouzelníka tam prostě nedosáhnem. No a v kuchyni žádná linka. Na lince praktikujeme parkour, abychom mohli vůbec na něco dosáhnout, tak skáčeme po šuplících. Vy vysocí lidi se možná smějete, ale pamatujete si jedno. Prsten moci byste do sopky nikdy nedonesli, protože by vás hned v prvním lese sejmula větev do čela. Obojí má svoje výhody, ať už jste malý, velký, dneska je ale den hobitu, takže všechnu následující písničku pojďme poslat všem lidem, který mají taky problém dosáhnout na horní poličku. Silk City, Dua Lipa, Diplo, Mark Ronson, Electricity právě teď a vy vysoký lidi, vy si dneska puste Pána prstenů. Jdem na to!

0: Cherry, Dua Lipa, Diplo, Mark Ronson. Tahle nabitá kombinace se postarala o song Electricity, kterým jsme zároveň zakončili naší první společnou hoďku. Jo, první před náma, teda za náma, ale tři další před náma. Fajn forma pokračuje mezi tím zprávy s Matějem a potom zase zpátky k hudbě. Čeká nás třeba Jay-Z, Alicia Keys, jejich Empire State of Mind. Takže si takhle společně zaspíváme za chvilku tady na Fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome.
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn.
8: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
12: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
13: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
1: Poslouchej Fajn online.
14: Přes webovky fajnradio.cz.
1: Jsme online.
14: Online. Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
15: Podpora Donalda Trumpa mezi Američanama spadla na rekordních 32%. Ukázal to nejnovější průzkum Reuters a Ipsosu mezi 1277 dospělýma Američanama. Ještě před týdnem přitom Trumpa podporovali o 3% lidí víc. Největší problém lidi podle průzkumu mají s životníma nákladama a Trumpův přístup k ním schvaluje jen 17% respondentů. Za preventivní prohlídky by Češi mohli dostávat až 1500. Ministerstvo zdravotnictví chystá změnu pro lidi nad 45 let, který chodí na hrazený screening a prevenci. Kdo absolvuje všechny požadované prohlídky, tomu by zdravotní pojišťovna automaticky poslala odměnu na účet. Konkrétní částku si budou určovat pojišťovny, pohybovat by se ale měla mezi 5 a 15 stovkama. A O2 odškodní zákazníky za včerejší masivní výpadek internetu. Místo slevy z vyúčtování ale dostanou 200 korunový poukazy na telefony a příslušenství. Kód si musíte vyzvednout z aplikaci Moje O2 a taky ho do 4. října utratit. Výpadek trval zhruba 3 hodiny a způsobil ho předušený optický kabel.
1: Fajn.
0: Mike check, 1, 2, Fajn forma pokračuje, před náma další nabitá hoďka, ve které si povíme o věcech, které vás možná dneska donutí podat výpověď. Ale to až za chvilku, pojďme to teď rozjet s hudbou. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind, protože americký sen možná pořád trošku žije.

Úterek, ladíte fajn a právě jste slyšeli slovenskou ikonu Adélu a song, kterým pobláznila planetu Ain't in LA. No a nechávat si platit za ježdění na tobogánu? Ano, i to může být reálná práce. Učitelé, rodiče nám dávali pořád v dětství na výběr z takových těch klasických povolání. Chceš být doktor? Chceš být učitelka? Jo, mohli jste si vybrat třeba herečku, zpěvačku. A i to už byla docela výzva. Jenomže někde na světě existují povolání typu testovat vodní skluzavky a hodnotit u toho míru adrenalinu. To není jediná profese, kterou nám tehdy zamlčeli. Existuje taky ochutnávač čokolády. Firma Mondelez opravdu hledá lidi, nebo hledala, co se děje, ládujou se sušenkama a sladkostma a berou za to plnohodnotný plat. A pořád to není všechno. Taky existuje třeba práce profesionální družičky na cizích svatbách. Tam jenom popíjí šampaňský, chytá kytice. Nebo můžete být placený sedící na gala večerech, co sedí v saku vedle celebrit, aby nebyla prázdná žádná židle před kamerou. A nebo potom trend hunter, moderní povolání, který prostě sleduje, co je zrovna populární na sociálních sítích. My tady sedíme v kanclech, někde dřeme a místo toho jsme mohli sjíždět tobogány. Proč nám to nikdo neřek? Co, máte chuť dát výpověď? No já se nedivím. Tak kdybyste mohli, jaký povolání z těch, co jsem vám řekla, byste si vybrali? Nebo jestli máte ještě nějaký takhle crazy povolání, co byste si dokázali představit, napište mi, který byste si vybrali a proč. Chtěli byste si sjíždět tobogány? Já jo, tak mi napište. 724-634-634 a k tomu jdem sjíždět další song. Cameron Whitcomb, Meduza.

0: Nobody Soldier. Tenhle track právě teď dohrál na fajnou 14.22 a čas vyměnit práci za ježdění na tobogánech. Ano, i takový práce existují, o tom jsme se před chvilkou spolu bavili. A teď jdeme probrat, i jakou práci byste si takhle vybrali vy. Tady bohužel jedna nepodepsaná zpráva, ale je tady napsáno. Já bych si za práci 100% vybrala jedení sušenek a dělání jenom toho, co je zrovna trendy. To je podle mě super práce. S těma sušenkama byste to mohli dát dohromady s Tomášem, který taky napsal, možná byste spolu mohli založit na to nějakou firmu v Česku, protože Tomáš píše, že on by chtěl ochutnávat čokoládu. Píše, moje tělo na to trénuje už od dětství, mám v tom 20 let praxe. Sice bych za půl roku asi neprošel dveřma, ale umřel bych šťastný a obalený v karamelu. Kariéra, kde je nadváha braná jako pracovní nasazení, možná to je pro někoho sen. Samozřejmě není zdravá, jo, ale založte prostě dohromady firmu, bohužel tam ta zpráva nebyla podepsaná, tak to nemůžeme úplně tady dát dohromady, ale navrhuju taky založit tady povolání sjížděče tobogánů, ochutnávače čokolády, to by byl hned život. Já vám děkuju, že jste mi napsali, trošku jsme si zafantazírovali, ale teď zase zpátky do kruté reality, kterou ale trošku aspoň si zlepšíme dobrýma songama. Haven, Caitlin Aragon, I Run, za chvilku tenhle song.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo!
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahi1.cz.
17: My name is Somber.
18: What up, it's Kehlani.
19: Hey, it's Taylor Swift.
0: Back to the hit.

půlkou si zpříjemňujete s Fajnem a taky tedy svým sem s jeho Mr. Know-it-all. Za kolik peněz byste byli ochotní vypít celou lahev láku od okurek? Na pražském výstavišti se totiž o víkendu konal festival odolnosti českých žaludků, a.k.a. festival nakládaný zeleniny. Já jsem se k téhle zprávě dostala až teď a mám pocit, že jsme oficiálně dosáhli vrcholu naší kulinářské existence. Kromě toho, že tam lidi regulárně ochutnávali koprovou zmrzlinu, což mi teda připadá jako největší pomsta školního kuchaře, co by mohla vzniknout. Koprová zmrzlina. Proč by to někdo kombinoval? No nic, zastavila jsem se u toho moc dlouho, dělá se mi zle, pojďme dál. Mimo jiné se tam ale uspořádala oficiální soutěž v pití láku od okurek. Chápete to? To je taková ta věc, kterou si dáte možná třeba v sobotu, v neděli ráno po kocovině, snažíte se, aby vás u toho nikdo neviděl, jenom se zavřenýma očima tam stojíte, ale v Praze z toho teď udělali regulární závod se zástěrema, medailema a já se ptám, proč to ještě není na olympiádě? Vypít sklenici octa, kopru a hořčičnýho semínka na čas a u toho se nepozvracet před televizníma kamerama, to je podle mě absolutní sportovní výkon. A také demonstrace toho, jak máme Češi silný žaludky. Vypili jste někdy něco takhle nechutného? Vzpomínáte na to doteď? Ono to asi není vlastně nechutný, ale mně se při té představě trošku zvedal žaludek. Tak víte co, jakou nejdivnější věc si dáváte, ale nechcete, aby vás u toho někdo viděl? Tak, jestli třeba potají přesně v noci pijete lak od okurek, nebo co takhle potají ujídáte? Napište mi na 724634634 a než se mi přiznáte, tak si pustíme Malcolma Todda a jeho Earrings.

0: odpoledne a pokud urtinkujete, tak tohle byl song přesně pro vás. Temper City, Self-Aware. Pokud máte chuť vyjet někam na dovču, proč utrácet za letenky třeba do Austrálie, když můžete jet do Chomutova? Jo, ušetříte 40 litrů a klokana. Toho tam mají přímo na kruháči. Protože o víkendu se v Chomutově, konkrétně na Zadních Vinohradech, odehrál čistý safari. Právě přímo na tom kruháči si to o půlnoci štrádoval živej, dospělej klokan. A já si jenom představuju tu scénu, že jdete večer o půlnoci střízlivý, což se teda asi moc nestává, ale třeba byste šli střízlivý domů, vyjedete na ten kruhový objezd a najednou v levém pruhu vás předjede ten Skippy. Co byste si v tu chvíli řekli? Já bych možná zavolala sama na sebe policajty, že se mi asi něco zdá. Nicméně tenhle klokán prej tam utíká pravidelně, takže už tam má trvalý bydliště, řeší parkovací zóny a možná si na tom kruháči prostě dává jenom půlnoční kardio. Ale spíš bychom se možná měli zamyslet nad tím globálním oteplováním v téhle souvislosti, protože všichni pořád říkají, že to jde pomalu, že to tak rychlý nebude. Ale jestli v Ústeckém kraji běhají klokani, tak do měsíce očekávám krokodýly na Mácháči a do Vánoc koaly v Ústí.
1: Fajn. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion-pragoe.cz.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Ten jejich Save My Love. Tenhle track nabitej pozitivní energií nám právě dohrál na fajnou 14.54 a je čas podívat se na vaše přiznání jídel, které jsou trošku divný, ale vy si na nich ujíždíte. Jo, přiznám se, zapomněla jsem, že to musíme probrat, tak se k tomu jdeme vrátit, protože tyhle divný kombinace si rozhodně nemůžete nechat ujít. Třeba někoho inspirujeme na odpolední sváču, pak můžete napsat, jak vám to chutnalo, jo? Renda píše. Kristý, sice mi nevadí, když by mě u toho někdo viděl, ale je to trochu bizár. Vánočka s hořčicí. No, trošku bizár. Vánočka s hořčicí? Představuju si to, no, když si představíme, že je to nějaká brioška na slano a ne vánočka, ale zajímavý, doufám, že ta vánočka není podcukrovaná a obalená v mandlích, jinak už by to trošku bylo zvláštní. A pak Renda dodává, že zlatý hřeb jsou plněná perníková srdíčka s marmeládou, s remuládou, něco jako tatarka. Obojí chutná skvěle. Tak můžete to někdo otestovat a pak mi napsat, jestli jste to přežili. Já to nechci asi testovat na vlastní kůži, respektive žaludek. No a pak tady ještě Anička. Anička zdraví z Olomouce. Nejdivější věc, co mám ráda, ale nevadí mi, když mě u toho někdo vidí, je tvarušková zmrzlina z Loštic. Zní to zvláštně, ale kdo má rád sladký a tvarušky, přijde si na svý. Teda to je fascinující. Já jsem nevěděla, že věta nebo spíš slovní spojení sladký a tvarušky může být vedle sebe a podávaný jako jedna věc. Tak dobrou chuť, no, dejte si to třeba, otestujte a třeba vám to bude chutnat. Radši ale ode mě další song. Sienna Spyro, Great Expectation. Tenhle novej hit tady u nás na Fajnu.

0: Spiro a její přenádherný song s názvem Great Expectation nám právě teď dohrál na fajnu. Normálně bych vám přála vidět, jak to tady vypadalo teď ve studiu. Tenhle song totiž prostě nejde neprožívat naplno. To je taková ta písnička, kterou si musíte pustit v autě, zhlasit na max a jenom křičet, zpívat a vykřičet všechno, o čem to je. Protože je to o neopětovaný lásce a asi všichni jsme někdy něco takového zažili, takže doufám, že tenhle song jste si vychutnali. Zároveň jsme s ním ukončili už naší druhou společnou hoďku, ale nebojte, další dvě před náma. Mezi tím taky zprávy s Matějem a pak zpět k hudbě. Třeba Miles Smith, Nice to meet you, anebo taky další královna hudby, která má song Where is my husband. Po tady tý neopětovaný lásce budem hledat manžela. Tak za chvilku, na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online. Online.
10: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
11: Minuta po třetí hodině a je tady Matěj a čerstvý hot news. Šéf Nvidie Jensen Huang vzkazuje, že umělá inteligence do roku 2030 svět rozhodně nezničí. Šanci na takovej scénář označil doslova za 0% a katastrofický předpovědi podle něj nejsou založený na vědě. Reagoval tím na varování některých AI výzkumníků, podle kterých by superinteligence mohla během pár let představovat pro lidstvo existenční riziko. Na mnichovském Oktoberfestu zemřel 52-letý pracovník jedný z atrakcí. Při práci u 80 metrů vysokého volného pádu ho zařízení zasáhlo a muž později zemřel v nemocnici. Podle policie se zřejmě nacházel v prostoru, kde neměl co dělat. Návštěvníci festivalu v ohrožení nebyli a okolnosti nehody se teď dál vyšetřujou. A auta od Tesly můžou v Česku nově legálně používat pokročilý systém, který za řidiče zvládá třeba měnit pruhy, odbočovat nebo reagovat na provoz. Jmenuje se FSD Supervised a Česko teď uznalo jeho prozatímní evropský schválení. Pořád ale nejde o samořídící auto. Řidič totiž musí celou dobu sledovat silnici a za jízdy nese plnou odpovědnost.
1: Fajn.
0: Krásný úterní odpoledne všem tady u nás na fajnu. Ať už jste single, ať už jste zadaný, ať už jste v nějakém složitém vztahu, tohle odpoledne si společně užijem, ale pro vás, co jste dlouhodobě zadaný, no tak bacha, protože vám hrozí jedna docela vážná nemoc. Ale o tom aj za chvilku, teď pojďme na první song. Miles Smith, Nice to meet you.

Rugale Wishful Thinker, tenhle pohodovej song pro pohodový úterý na fajnu, ale teď pohodu trošku zkazíme, protože všichni, kdo jste v nějakém dlouhodobém vztahu, tak máte nárok na návštěvu lékaře. Ne proto, že bych vám ten vztah záviděla, jo, tohle vymysleli v Japonsku. Už 15 let tam existuje geniální výraz. Fugenbio, něco takového. Původně se tomu říkalo nemoc z manžela, ale já si myslím, že by to mohlo platit oboustranně. Prostě alergie na společný soužití. Pojmenoval to tamní doktor a popisuje tím stav, kdy vám dlouhodobá přítomnost toho druhého začne způsobovat reálný fyzický, ale i psychický kolaps. Nejčastěji to pak propuká ve chvílích, kdy spolu dva lidi najednou začnou trávit moc času na malém prostoru. Ideální příklad byla třeba pandemie, kdy jsme byli zavřený, nebo potom, když jdou do důchodu, nebo na home office. Takže bacha, jo, kdybyste chtěli být s partnerem společně na home office, tak opatrně, protože pak se můžou zhoršovat tyhle vstavy. Najednou vám buší srdce, máte z toho skoro náběh na žaludeční vředy a chuť koupit jednosměrnou letenku na opuštěný ostrov. Takže klid. Pokud se takhle v dlouhodobém vztahu a v dlouhodobém soužití úplně nezvládáte, tak máte prostě jenom tady tu partnerskou japonskou nemoc a potřebujete víkend odděleně na předpis doktora. Zažili jste někdy, že jste s partnerem byli zaseklí na jednom místě takhle dlouho? Třeba na home office, nebo třeba i ve výtahu, 4 hodiny byly moc? Napište mi, jestli vás někdy takhle naštval dlouhý čas s partnerem a jak jste to zvládli. 724-634-634, k tomu Giant Rooks Want It Back.

Cintine Ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

Sasha Dixon, The Boy Does Nothing. Tenhle song, který je doslova o tom, když váš partner nedělá vůbec nic a vy mu musíte dělat mámu, tak to nám teď dohrálo na fajnu. A tematicky řešíme, jestli jste někdy měli takovou partnerskou ponorku, jak by řekli Japonci nějakým tím fungbájo, šílený název, nevím. Kamča píše, nevím jak ostatní, ale já jsem s přítelem 22 let, 24 hodin denně, každý den. Jsme jak siamský dvojčata, bez sebe nedáme ani ránu. To je krásný, tak vidíme, že to nemusí být podle toho japonského vzoru, ale že to může i fungovat. Stejně tak tady další zpráva. Ahoj Kristy, my jsme s přítelem byli zaseklí doma v covidu a teď máme 5letýho syna. Mezi tím je korelace? Asi jo, tak vidíte, tak někdy prostě i z toho zaseknutí ve výtahu, v covidu, někde, kdekoliv můžou vzniknout hezký věci. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, jsem ráda, že tady tu negativní zprávu jsme zakončili pozitivně. No a pozitivně pokračujeme, před náma totiž samý bangry, třeba party song BB Rex a Faithless, New Religion. Tak za chvilku, tady na fajnu.

0: Hití ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Jack, Mali a Sebastian v songu 2005 právě na Fajnu zpívali o tom, že jejich láska, starý časy jsou jako film, který nejde zapomenout. A když jsme u těch filmů, kolikrát jste měli v kině chuť někoho zabít za to, že šustí popcornem anebo svítí mobilem? Kalifornii teď zatkli 34letýho týpka, protože si 40 minut po začátku filmu jaksi nevydržel pohled na borce, co se ale čuměl do mobilu a dělal u toho kravál. No, takže tenhle týpek vytáhl pepřovej sprej a normálně v sále toho týpka, co dělal hluk, skropil. A teď pozor, ten plyn v tom uzavřeném kinosále samozřejmě zasáhl ještě další lidi, nevinný diváky, kteří skončili v nemocnici, a tenhle samozvaný Batman skončil na policii, takže se mu to úplně nevyplatilo. A samozřejmě to násilí neschvalujeme, to je důležitý podotknout, ale zase, kdo z nás někdy v kině neměl nervy? Když jste třeba seděli vedle člověka, co si během nejvíc dojemný scén rozsvítí mobil na 100% jas a kontroluje storíčka na Instagramu. No, to je normálně na kriminál. Nebo pak expert, co fakt půl hodinu, nebo hodinu a půl, možná i celý film, tam žvejká ty načos se sýrem, šustí a přímo u vašeho ucha. No, v tu chvíli se nedivím, to máte chuť vytáhnout plamenomet. Nejenom tady pepřovej sprej. Tenhle chlápek ten vnitřní vztek prostě jenom neudržel a z filmu udělal 4D zážitek i s pálivou příchutí. Chápeme, nesoudíme. Stalo se vám někdy, že jste takhle museli na někoho vyjet v kině? Okřiknout ho, protože dělal bordel, křičel, nebo bůh ví co ještě? Napište mi na 724634634, jestli jste někdy zasáhli, a mezi tím zasáhne Tate McRae. Song Revolving Door právě teď.

0: Lilywood, The Prick a taky Robin Schulz v tomhle nestárnoucím hitu s názvem Prayer NC. Právě teď na Fajnu 15.42 a jdeme odsoudit všechny kinopadouchy, všichni lidi, kteří v kině dělají bordel, protože jsem se ptala, jestli jste někdy na někoho takovýho vyjeli, jako to teď udělal ten týpek v Americe, který vytáhl pepřák, protože prostě někdo dělal až moc velký hluk. Lukáš Sklad napíše, ahoj, ještě chápu popcorn a nachos, to k tomu patří, ale nesnáším, když někdo má potřebu nahlas komentovat film, jako by byl vtipnější než ta scéna. Už jsem takhle okřikl jednu partičku, kde kluci dělali frajery před holkama, 12 až 15 let, a co mě vytáčí je šustění propašovaného fast foodu, ještě když to je cítit po celém sále. Chápu, ta vůně je nezaměnitelná, to pak okamžitě víte, co kdo si vzal za svačinu do kina, a u těch kluků 12 až 15, tak to je takový ten klasický věk, kdy jsme se asi chtěli předvádět, že jo. V tom věku nám to nepřišlo tak špatný a teď z pohledu těch starších už máme chuť přesně zasáhnout a okřiknout je. No a na závěr ještě tady nepodepsaná zpráva, ale musím vám to přečíst, protože mi tady někdo napsal, my jsme s kamarádkama vždycky pašovali skleničky a láhev s vínem, takže je naprosto úžasný, když se v naprostý tmě otevírá víno, protože to mlaskne a pak cinkají ty skleničky. Akorát jsem se nedozvěděla teda, jestli je někdo okřikl, ale nedivila bych se, protože cinkat skleničkama v kině. Na druhou stranu, to je pašování na novém levelu. Tak doufám, že jsme nikoho neinspirovali. Já vám děkuju za zprávy a za chvilku pokračujeme radši v hudbě. One Republic, Need Your Love, nebo taky Cameron with Comp. Za chvilku, tady na Fajnu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: trenirkarla.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: JN Interiér.
7: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
8: I táta přece vaří.
6: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
7: www.jnointeriér.cz.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
13: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
14: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

Whitcomb a song, který se vám dostane pod kůži. Kingdom of Fear, právě teď na fajnou 15.52 a dneska bychom se měli inspirovat mořskýma koníkama. Mořský koníci mají totiž extrémně krásný ranní návyky. Pokud jsou v páru, tak se vždycky ráno potkají, propletou si ocasy, změní barvu těla z šedý na pastelovou, jo, ta láska v nich najednou probudí ty barvy a dají si několikaminutovej synchronizovaný ploužák. Já oficiálně žádám o přesun do podmořské říše. Tam není žádný mručení, žádný drama, prostě si jenom zkontroluju, jestli se pořád milujou a pokud jo, tak si spolu trsnou. Navíc teda u koníků to funguje tak, že manželství tam na sebe nebere, teda manželství berou na sebe oba, ale těhotenství na sebe bere sameček, takže sameček odnosí ty mláďátka, dokonce jej poradí. Zatímco jak to je u nás, to všichni asi známe, no tak místo toho, abychom se možná stresovali, bychom si mohli taky společně takhle zatancovat. Tak zítra ráno si vzpomeňte na mořský koníky, vemte kamarádku, partnera, je mi to jedno, prostě někoho, koho máte rádi a společně s ním si zatancujte. A teď půjdeme udělat úplně to stejný, protože tady z té romantické nálady přeskočíme na totální hit, který vás nenechá sedět, takže pojďte rozhejbat ty těla. Je tady Macklemore a... Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop.

0: posloucháte Fajn a tohle byl poslední song naší třetí hoďky. Ale nebojte, ne úplně poslední, před náma totiž ještě další hudba, protože před náma taky poslední hodinka. Tohle byla Eva Farná, Perpetuum Mobile a jdem na tu poslední hodinku, kde si dáme zprávy s Adamem a potom zase zpět k hudbě. Takže rozhodně zůstaňte tady, před náma třeba Jax Jones, Martin Solveig, All Day and Night.
1: Fajn rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iscare vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iscare Praha 9.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
13: Vláda od října znova zastropuje ceny benzínu a nafty. Ministerstvo financí bude každý den určovat maximální ceny a marže čerpacích stanic omezí na 2,5 koruny za litr. Nafta navíc zlevní díky nižší spotřební dani. Rafinérie pak čeká mimořádná sektorová daň, která má reagovat na jejich rostoucí marže. Kriminalista ve svým volnu náhodou poznal podezřelýho z loupeže. 31-letý muž měl na začátku září v Teplicích přepadnout ženu před lázeňským domem a ukrást jí kabelku s věcma za víc než 30 tisíc korun. Policisti ho pak díky všímavému kolegovi zadrželi před hernou a podezřelej recidivista skončil ve vazbě. Česká televize mění označování nevhodného obsahu. Místo piktogramů bude nově přímo slovama upozorňovat třeba na násilí, strach nebo další témata, který nemusí být vhodný pro všechny diváky. ČT vysvětluje, že text je podle ní srozumitelnější. Fajn

protože jdeme do finále. Fajn warm-up, poslední hoďka se mnou s Kristý pro dnešek, pro dnešní úterní odpoledne. Tak to pojďme pořádně rozjet. Zároveň budeme společně demonstrovat, aby skončila diskriminace čokolády. O co jde, už za chvilku, ale teď pojďme odstartovat ty pecky. Jack Jones, Martin Solveig, All Day and Night. Protože tady jede party celý den i celou noc. Tak let's go.

Shakira, Burna Boy, jejich Die Die, který vám 100% dodal energii takhle v úterý na fajnu. A dneska 22. září oficiálně vyhlašuju válku všem milovníkům hořký čokolády. Ano, protože dneska se slaví den bílý čokolády. A já si myslím, že by neměla dostávat bílá čokoláda takovej hate, že je to pěkně nefér, protože vždycky se objevují takový hlasy, co říkají, že bílá čokoláda ani není čokoláda, to je jenom kakaový máslo, cukr, mlíko, tam není žádný správný kakao. Hele, mně je to úplně jedno, co říkají tabulky. Vždyť je to dobrý. Proč bychom měli bílou čokoládu takhle odsuzovat? Vždyť to chutá jako čistý štěstí. Zkusili jste někdy třeba bílou čokoládu s jahodama? Myslím čerstvý jahody. To je tak geniální věc. Doporučuji, když tak zkusit, pokud vás bílá čokoláda doteď nepřesvědčila, tak potomhle vás možná přesvědčí. No ale pojďte mi spíš napsat, jestli tady mám někoho, kdo by se mnou byl ochotný za bílou čokoládu bojovat. Protože já fakt ve svém okolí většinou slýchám, že to lidi rádi nemají a koukají na mě jak na blázna. Tak mi napište, jestli z vás někdo má rád bílou čokoládu a klidně mi napište i v jaký kombinaci, jestli s jahodama jen tak samotnou nebo si s ní políváte palačinky. Co já vím, mám z toho jenom chuť na bílou čokoládu, to je jediný, co vím. Tak mi napište vy, jestli do toho jdete se mnou a já k tomu pouštím další song. Kato, John, Turn the Lights Off.

Ten Ordinary, přenádherný song plný emocí, právě teď na Fajnu 16.21 a emoce teď možná budou lítat. Oficiálně totiž vyhlašuju, že jsme vyhráli válku o čokoládu. Dneska 22. září je totiž den bílý čokolády a já jsem se vás ptala, jestli tady mám nějaký fanoušky bílý čokolády, nebo jestli jsem v tom sama, a věřte tomu nebo ne, nepřišel žádný hejt. Nikdo tady neargumentoval, že to není čokoláda, právě naopak, píšete všichni, já bych za čokoládu bojovala, je skvělá, to píše Dita, pak mi tady napsal Pavel, ahoj, moje dcerky mi v autě křiče, že oni mají rádi bílou čokoládu, prej mám napsat, Mia a Noemi, já ještě jednou moc zdravím Miu a Noemi, správně vychovaný jsou k bílý čokoládě, takže děkuju za tu podporu, tady taky další Jenda píše, ahoj, bílou čokoládu vyhledávám dokonce víc jak hnědou, někdo tady kapslokem posílá všechny kombinace, co má rád, já miluju bílou čokoládu, nejlepší je s malým.

0: kilograma, pak další zpráva, kokos s bílou čokoládou, další mandle a brusinky v bílý čokoládě. No, hodně fanoušků bílý čokolády, tak můžeme založit možná nějakou stranu, i když strana bílý čokolády, to by asi nebyl dobrý nápad, že? Takhle to pojmenovat. Tak vymyslíme něco jiného, ale radši pojďme zpátky k hudbě. Za chvilku One Direction, Story of My Life, tady na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn, sleduj tohle všechno na našich socials. Fajn.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
9: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
10: yes, sir!
9: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
10: Yes, sir!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

Kdy jste naposledy slyšeli tenhle song před chvilkou? Lawyered Eyes tady na Fajnu, ale chtěla jsem se vás zeptat, kdy jste naposledy totálně překopali svůj vzhled? Protože proměna sama Smita přesně před 4 roky přepsala veškeré tabulky popové historie. Je to tolik let, 4 roky, co vyšel single Unholy se zpěvačkou Kim Petras, a pro sama Smita to nebyl jenom obří celosvětový hit. Byl to především moment, kdy oficiálně pohřbil svoji starou éru a začala nová vizuální anarchie, protože jestli si ho pamatujete předtím, tak víte, že sam Smith zpíval takový jako hodně smutný písničky. Byl většinou oblečený v nějakým decentním obleku, černým kabátě, měl pohletraněný srnky, jenomže pak ze dne na den střih. Najednou to byl člověk v korzetech, síťovaných punčocháčích, podpatcích a outfitech, co by možná v klidu zapadly spíš do nějakého filmu pro dospělí. Velmi specifického filmu pro dospělí. Ať už na to máte ale jakýkoliv názor, přiznejme si, že tenhle moment v životě zažil asi každý z nás. Teda ne, že bychom úplně oblíkali latex, ale takovej ten bod zlomu, kdy máte plný zuby nějakého svého zajetého života a potřebujete udělat obrovskou změnu, tlustou čáru. Řeknete si, tak, teď na sobě něco změním. Někdo si teda vybere oblečení jako Sam Smith, někdo si o půlnoci v koupelně ostříhá ofinu. Každý to máme jinak. Ale napište mi, jestli jste někdy v životě zažili takovouhle svoji vlastní radikální změnu, jako třeba Sam Smith. Ať už jste si právě ostříhali ofinu, oholili hlavu úplně, anebo jste si nechali udělat nějaký tetování, za který vás rodina málem vydědila. Napište mi na 724-634-634, jestli jste zažili nějakou takovouhle změnu. A teď jdeme na ten song. Sam Smith, Kim Petras, Unholy, všechno nejlepší, 4 roky výročí tohoto songu.

0: Sofie a nám na fajnu naservírovali ideální odpolední svačinku v podobě songu Pistácie. Teď se ale pojďme podívat na vaše proměny. Jestli jste někdy zažili nějakou zásadní změnu vizáže. Nelča píše, ahoj, já jsem takhle změnila vzhled 4,5 roku zpátky po rozchodu. Z rudých vlasů až po zadek jsem šla na hnědý mikádo, tetování, 4 piercingy a jak mi bylo dobře. Neli, no tak důležitý je hlavně, že si pak byla spokojená, že se cítila líp. O tom by to mělo být. Ne to dělat naopak, že jo? Takže děkuju, že jste to se mnou sdíleli. No za chvilku pokračujeme v hudbě. Třeba Ellie Farben, Graham Candy, Shimu. Pojďme to trošku roztančit. Tak tady, na fajnu.
1: Fajn. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo!
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna!
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
15: It's Sabrina Carpenter.
16: Music.
17: Fine.

0: Dominik Fajk, jeho White Keys, ideální song na zakončení našeho společného odpoledne tady na Fajnu. A proč ho zakončujem? Protože...
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: A my jsme se dobře bavili, klasicky 4 hoďky za náma. Doufám, že jste si je užili. To důležitý, co si dneška máte zapamatovat, je, že je Národní den bílý čokolády. Takže si běžte dát bílou čokoládu za všechny bojovníky za tuhle věc, která je až moc diskriminovaná. Takže šup, bílá čokoláda, hezky si udělejte hezký večer a zároveň zůstaňte rozhodně na Fajnu, protože po mně tady přichází Žampik, který se na vás 100% mega těší. Já mu to vidím na očích. Je na vás připravený, má skvělý témata. No a tak já se s váma loučím, slyšíme se zase zítra, zítra už půlka týdne, to je taky pozitivní. Tak užívejte, mějte se krásně, ode mě poslední song, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Tak bye babes.

0: Jindra Žampa.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Hudba,
6: hvězdy, zákulisí.
5: A to nejlepší z internetu.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Fajn.
6: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Pojďme se podívat na to, co se děje na planetě Zemi, a o to se postará Adam. No Adam, je to tvoje.
8: Vláda od října znova zastropuje ceny benzínu a nafty. Ministerstvo financí bude každý den určovat maximální ceny a marže čerpacích stanic omezí na 2,5 koruny za litr. Nafta navíc zlevní díky nižší spotřební dani. Rafinérie pak čeká mimořádná sektorová daň, která má reagovat na jejich rostoucí marže. Kriminalista ve svým volnu náhodou poznal podezřelýho zloupeže.

0: vysvětluje, že text je podle ní srozumitelnější.
1: Fajn Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
2: Fajn Drive.
1: Jindra Žampa.
3: OK, 17 hodin, 2 minuty k tomu startuje úterní Fine Drive, 3 nabitý hodinky jsou před náma. Zbystřete všichni, kdo stáváte před 10. Mám pro vás hodně smutnou zprávu, za chvíli zjistíte proč. Do té doby Taylor Swift a Zara Larsson, Lush Life právě teď, no fajnou.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Fajn v 17 hodin 10 minut a lidi, myslím, že my všichni nechápeme, kdo vymyslel, že normální pracovní doba a škola má začínat v 8 ráno. Moje tělo a myslím, že i ty vaše s tím naprosto nesouhlasej. Vědci řešili, co s náma dělá hodně brzký vstávání kvůli práci nebo škole a problém není jen to, že jsme ráno prostě ultra naštvaný. Když musíte stávat hodně brzo, často kvůli tomu prostě ukrojíte ze spánku, protože večer stejně neusnete o několik hodin dřív a výzkum spojil dřívejší začátky směn s kratším spánkem a větší únavou. Takže možná nejste líní, když v 7 ráno nedáváte meetingy ani školu, ale vaše biologické hodiny vám prostě říkají, kámo, vrať se zpátky do postele. Hele, napište mi, v kolik by podle vás měl ideálně začínat pracovní den nebo škola? Mělo by to být třeba už v 7, nebo až v 9, v 10, anebo třeba až v poledne. Napište mi, jak to cítíte vy na 724 634 634.
1: It's somber song. You're hearing my song. My body isn't ready right now.

0: posloucháte Fajn v 17 hodin 20 minut. One Direction není nikdy špatná volba a my jsme tady před chvílí řešili, v kolik by za vás měla začínat normální pracovní doba anebo škola. Michal mi napsal, za mě škola určitě od 9 nebo od 10 a končilo by se hezky ve 13.00. Tak to je nádhera. To musím říct, že je škola snů. Já jsem studoval konzervatoř, kde jsme začínali v 8 a končili v 8 večer. Tak nevím, kam bychom nadvali všechny tyhle hodiny. Každopádně zní to jako super nápad. Pak Verča napsala, za mě v 9.30, v 8 ráno jsem totálně nepoužitelná. Hele, já jsem nepoužitelný i v 9.30 a do třetice tady máme Nikču, co napsala, já bych dala všechno od 10, fakt nechápu, proč máme začínat tak brzo. Taky to nechápu, pojďme udělat nějakou hromadnou petici za nevstávání. Fajn Drive.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc?

0: Jak zrovna potřebuješ? Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Music show.

Český Harry Styles, Šimonov, Save My Soul, posloucháte Fajn v 17 hodin 31 minut, my jedeme dál, před náma je Zed. Zed je dneska jeden z největších producentů elektroniky, ale v pubertě, to se zblázníte, byl bubeníkem v metalové kapele a teď teprve začíná ta bizární část. Když mu bylo asi 12, tak založil kapelu se svým starším bráchou a hráli nejdřív rock, potom přešli na metal a nakonec se dostali až k hodně tvrdýmu hardcore. No, kapela asi úplně nešlapala a právě díky tomu se později dostal k elektronice a když pak slyšel album Cross od Justice, úplně ho dostala jejich produkce a začal přemýšlet, jak něco podobného vytvořit sám. Dneska je to jeden z největších DJů na světě, pojďme si dát song Clarity právě teď na Fajnu.

0: Borka, která má ve 27 letech na svém kontě 2 Grammy, Sabrina Carpenter, nám dohrála v 17 hodin 42 minut na Fajnu. A lidi, pokud si myslíte, že když váš pes dělá nějakou úplnou blbost a vy se mu začnete smát, tak je mu to jedno, tak ono to může být trochu jinak. Psi dokážou reagovat na naši pozornost a pozitivní emoce. Výzkumy dokonce ukazují, že jejich výrazy a chování se mění podle toho, jak se na ně člověk dívá. A při hře navíc používají speciální playpant, takovej funivej zvuk, který vědci přirovnávají k jejich verzi smíchu. Takže když váš pes začne dělat totální blbosti, vy se smějete a on v tom pokračuje, možná už dávno pochopil, že vás tím baví a stal se vám doma z něj takovej malý klauník. Hele, napište mi, dělá váš mazlíček, může to být pes nebo kočka, něco, čemu absolutně nerozumíte, něco, co si myslíte, že jiný psi nedělají? Napište mi co na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, sir!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Posloucháte úterní Fine Drive v 17 hodin 51 minut a my jsme tady před chvílí řešili, že naši čtyřnozí mazlíčci jsou vlastně takový komikové. Když dělají něco, čemu se my smějem, tak to rádi dělají co nejdíl, dokud se smějem. Ptal jsem, co za komičnosti tak dělá váš čtyřnohý mazlíček. Verča napsala, můj pes před spaním vždycky 10krát obejde celý pokoj a pak si lehne přesně tam, kde jsem chtěla já. Hele, to je ještě dobrý. Můj pes mě klidně vyžene z mýho místa, aby si lehl tam, kde jsem spal já. A pak mi napsal Tomáš a ten napsal, když přijdu domů, tak začne běhat jak magor po bytě. Ani mě nepozdraví, jen prostě závodí. Tipuju to tak na Jacka Russella. Na něj by to docela sedělo. A do třetice napsala Jitka a ta napsala, moje fenka se vždycky zahrabe pod deku tak, že jí kouká jen zadek. Fakt nechápu proč. Taky si říkám, jak tam může dýchat.

nám zakončuje první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě nabitý hodinky, tak si to dejte se mnou.

0: Vašky Flash. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
9: OK, 18 hodin, 1 minuta k tomu, startuje druhá hodinka Fine Driveu a lidi, za chvíli si pustíme cover verzi tracku z roku 1976, ale v podání Sofiana Mečmeče. Můžete tipovat, co to je za track do té doby, The Chemical Brothers nebo Joe End of Beginning právě teď na Fineu.

0: neskutečný banger Chemical Brothers Go. Posloucháte Fajn v úterý 22. září. Dneska máme oficiálně poslední letní den a při téhle příležitosti Sofian Mečmeč se vrací k jednomu z největších českých letních songů. Vydal totiž novou verzi Léto s tebou od Jiřího Schellingera. A za mě je ta jeho verze naprosto boží. A když se podíváte, kam se Sofian za pár let posunul, je to docela hustý. Začínal přes covery na TikToku, v roce 2017 ho nakopla spolupráce s Benem, pak přišly vlastní tracky, vyprodaný velký sály a teď vezme song, který Jirka Schellinger proslavil v roce 1976 a zní to nějak takhle.
1: Mám rád to ticho lesní, mám rád, když bouře...
0: Sofian říká, že chtěl zachovat to, co na originálu funguje, ale dát mu vlastní výraz a současný zvuk. Za mě je to boží a já z toho mám husí kůži. Pojďme dát volume doprava a vychutnat si cover verzi Léto s tebou od Sofiana Mečmeče.
2: Fajn ráno.

0: 14 let už to je od vydání tohohle tracku, to je neskutečný, jak to letí. Rudimental, Feel the Love, posloucháte fajn, 18 hodin, 19 minut, to je aktuální čas. A hele, kdo říká, že práce musí znamenat 8 hodin u kompu, tak kecá. Existují totiž zaměstnání, u kterých si budete říkat, to snad není možný, že za to ten člověk dostává výplatu. Existuje totiž třeba tester tobogánu, který jezdí na vodních skluzavkách, hodnotí je a píše na ně recenze. To je naprosto geniální. Pak můžete být třeba profesionální ochutnávač čokolády, třeba Mondelez opravdu nabíral lidi na testování svých výrobků a existuje dokonce i práce takzvaného Cool Huntera, který sleduje nový trendy a snaží se předpovědět, co bude za chvíli populární. Absolutně miluju, nevím, co dělám tady. Ne, tady je to naprosto boží. Každopádně, napište mi, jakou úplně bizární práci byste chtěli dělat, kdyby vám za ní normálně platili. Jsem zvědavý, co napíšete. Pište to na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
3: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
4: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
5: To je boží kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
5: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
6: Je skvělá. Vyťardo.
7: www.jninteriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
9: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
10: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech.
11: Pulzuje ten, ty mi proměníš dech. Poslední dobou jenom kašlu.
10: Co právě trenduje na TikToku.
12: Máme na fajn.
13: Máme na fajn.
10: Fajn. Vždycky hot.
12: Vždycky fresh.

Benson Boone vás probral při úterním večeru na Fajnu. My jsme tady řešili bizarní povolání a to, za co jsou lidi schopní lidem platit. Já jsem se vás ptal, co by za vás bylo to pravý bizarní povolání, za který byste chtěli dostávat prachy. Tady Terka mi napsala, že by chtěla být testerka parfému. Ty jo, říkám si, první den to může být zajímavý, ale třeba po měsíci si myslím, že už to člověku tak zajímavý nemusí úplně přijít. Pak tady Jarka napsala, muchlovat se s pandama, je za to balík. Já jsem se koukal, jestli to fakt existuje a ono to skutečně existuje. Ta práce spočívá v mazlení, krmení a péči o malá pandí mláďata a dá se za to vydělat až 700 000 korun měsíčně. A kde se můžu přihlásit?

0: hodin 42 minut na Fajnu. A lidi, existuje něco víc českýho, než vstát v sobotu ráno, vzít si košík a vyrazit do lesa na houby. Houbaření je u nás v Česku fakt obří věc. Podle dat z let 2021 až 2025 chodí na houby přes 70% Čechů. To je masakr, to by mě nenapadlo, že to takhle velký číslo. A nejde jen o to, že chceme doma pořádnou smaženici, ale spousta lidí to bere jako způsob, jak vypadnout z města, projít se a na chvíli vypnout. Navíc se tohle umění dětí z rodičů na děti, takže spousta z nás se naučila poznávat houby už jako malí. Za mě to tak platí stoprocentně, já jsem chodil na houby ještě než když jsem uměl chodit. Každopádně nejlepší za mě je ta česká houbařská tajnost. Takový to, hele, kde jsi našel tak velký houby a no někde tamhle v lese, protože nikdo vám svoje místečko jen tak neprozradí. Hele, schválně, napište mi, jste houbaři a jak vypadala vaše poslední pořádná lesní nadílka? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fine Drive. Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Under Armour
2: makes you better. Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
6: Nejnovější trendy a momenty, které musíš vidět.

Davidkom, Kingdom of Fear. 18 hodin, 50 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a my jsme tady řešili český hobby v podobě houbaření. A to, že 70% Čechů stále chodí na houby a stále je to naše česká vášeň. Ptal jsem se, jestli vy jste aktivní houbaři. Áďa mi napsala, miluju sbírání hub, člověk si z toho hrozně odpočine, ale huby nejím. Tak já jsem přesně taky ten typ, který to sbírá, ale absolutně mu to nechutná. Pak tady máme další zprávu a ta je od Radky a ta napsala, ahoj, právě jedu z lesa a byla jsem se vyčistit hlavu, tady jeden krásný praváček. Musím říct, že je opravdu nádherný, škoda, že ho nevidíte. Pojďme, popojedeme dál, před náma Milky a Mole Grab, Just the way you are, právě teď na Fajnu.

Lil Butang nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je dnešní poslední společná hodinka. A začneme klasicky desetiminutovkou podle vás. Tak buďte ready, protože za chvíli startuje odpočet.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iskér vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iskér Praha 9.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Fine Drive.
5: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
6: Pull my trigger, let me blow your mind.
7: OK, 19 hodin, 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje třetí hodinka Fine Drive a před náma je 10-minutovka podle vás. Příští 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Odpočet je na 30 sekund, můžete mi psát na iMessage, do zprávy nebo na WhatsApp. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
8: 10 minutes for you.
9: 10 minut tvých songů.
10: Máš 30 sekund.
11: Pošli název tvý oblíbený songy.
12: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
11: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
8: 10 minutes for you.
7: Tik-čak, tik-čak. 724-634-634. Jako první tady máme song Repeat It, Martin Garrix a Ed Sheeran. OK. Co dáme jako dvojku? Jako dvojku máme Shakiru a Die Die. Tak jo, co dáme do třetice? Máme posledních pár sekund a do třetice to bude Zara Larsson a Midnight Sun. Jste neskutečný. Zvládli jste to před limitem. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
8: 10 minutes for you.
13: Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
14: The biggest challenge for us was to combine

Shakira, a Barna Boy, Dai Dai. Dai Dai, Igu, Dali, Ali, let's go. Posloucháte, fajn, tohleto je desetiminutovka podle vás. Před náma je třetí track v pořadí Zara Larsson a Midnight Sun a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali a potřebuju toho nejrychlejšího, který zavolá právě teď na 724-634-634 a rozhodne o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tracky jsou ready, tak už potřebuju jenom toho nejrychlejšího volajícího. 724-634-634, to je to číslo. 10 minutes for you.

0: Last Turn, Midnight Sun, posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolala frajerka s tím nejvíc cool jménem a to je Vita. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Říkám to správně, to jméno?
1: Jo.
0: Ty, jaký to jméno má původ? Je naprosto boží.
1: Je z Francie.
0: OK, to je hustý. Hele, dneska máme poslední letní den oficiálně a od zítřka začíná podzim. Jsi spíš letní nebo podzimní typ?
1: Spíš letní.
0: Viď, taky mě to nebaví ten podzim. Mm-hmm. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Starší track od Bennyho Krista, asi jo. Varianta číslo 1, pojďme si dát 2, to je tahle věc. Jisoo a Zayn, Eyes Closed, varianta číslo 2. A 3. varianta je z české hudební scény. Viktor Šín a Syndrom. Hele, Vito, je to ve tvých rukou. Ty rozhodneš o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme.
1: Asi
0: tak jo. A je někdo, komu bys ten track chtěla věnovat?
1: Asi prostě poslouchaj.
0: Okay. A hlavně sobě. Tak jo, tak všem, co poslouchají a mamince, posíláme Jisoo a Zayn, Eyes Closed. Já ti přeju krásný večer a přežij ten podzim.
1: Jasně, děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Hej, úterní večer na Fajnu s Oliví Rodrigo. Lidi, znáte lidi, co udělají cokoliv, jen aby si nemuseli s nikým povídat? Tohle je za mě teda už úplně jiný level. Na Instagramu teď koluje historka o ženě, která měla údajně roky předstírat, že je slepá, jen aby se vyhnula otravnému small talku s lidma. Prý používala bílou hůl a dělala, že nevidí, aby jí nikdo neoslovil. Musím říct, že hodně originální na to, aby s váma nikdo nekecal. A pojďme tady rozjet debatu, jestli jste introverti nebo extroverti. Jestli vyhledáváte podněty pro to, aby na vás nikdo nemluvil, a nebo vám nevadí, když si za den popovídáte hned s několika lidma. Napište mi, jestli jste introverti nebo extroverti na 724-634-634. Fine Drive.
1: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětiraje.cz.
5: Bude vejdán.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis

0: opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Are you ready for this?

Nico Santos, Why Don't You Stay? Posloucháte Fajn v 19 hodin 30 minut a my jsme tady před chvílí řešili slečnu, která se tak moc bála smalltalku, že radši předstírala, že je slepá a chodila se slepeckou holí, aby ji nikdo neoslovoval. Já jsem se vás ptal na to, jestli jste introverti nebo extroverti. Dita napsala hodně velký extrovert. Absolutně miluju k tomuto připojený slovo hodně, to je nejvíc. Oproti tomu tady máme od Filipa zprávu jasný introvert. Nemám úplně rád se bavit s jinýma lidma, co neznám. Ale absolutně chápu, nikdy není příjemný ta první bariéra, kterou musí člověk udělat. A pak tady máme zprávu, já jsem introvert, vždycky doufám, že nebudu obětí smalltalku. Hele, tady na Fajnu naštěstí tohle řešit nemusíme, před náma je Loy a Red Eyes, právě teď na Fajnu. Fajn Drive. Fajn Drive. Fajn.

0: Swift, to Opelite. Posloucháte Fajn v 19 hodin 41 minut. A to znamená, že naše společná tříhodinovka se chýlí ke svýmu konci. Ale ještě než to tady zabalím, tak se dáme například na ten banger. A Beautiful Life, to je track, který se za chvíli dáme na Fajnu. Každopádně, já jsem se dočet, že Fastboy byli jako malí něco jako mini Kelly Family. Jejich táta byl muzikant a doma měli plno nástrojů a už když byli malí, tak hráli spolu na rodinných oslavách, zpívali a dokonce dělali tříhlasí vokály. Neskutečný. Sami v jednom rozhovoru řekli, že to bylo skoro jako malá Kelly Family. No já si myslím, že teď už dělají trošku jiný žánr. A pojďme si tenhle track dát už za chvíli na Fajnu. Fajn Drive.
1: Fajn. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Music. Fine.

0: těžký pochopit, ale kdyby vám to náhodou nedošlo, tak já se s váma loučím. Balím kufry a jdu domů. 10 minut do 20. hodiny, konec tříhodinovýho Fine Driveu. Já se s váma loučím, každopádně s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation. Dneska mě tady za Mikem vystřídá Průča, neskutečný borec, který krom mimo jiné taky pořádá festival Discovery Fest. O čem to je, kdy to bude, se dozvíte už za chvíli na Fajnu. My se slyšíme zase zítra od 17 do 20 a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!
1: It's somber. You're hearing my song. My body isn't ready right now.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Dobrý večer, právě posloucháte Fajn a s vámi je tu Průča. Jsem umělec, ale zároveň spoluzakladatel projektu Discover Fest, který pořádá malé festiáky v Praze. S Discover Festem dáváme prostor mladým a nadějným umělcům, kteří ještě nedostávají moc prostoru na stage, protože ještě nemají třeba tolik posluchačů a fanoušků. No a my už tuhle sobotu 26.9. pořádáme další open air akci, která proběhne v Time Out klubu v Praze v Podolí. Týden zpátky jsme dávali na Instagram, že hledáme 15 interpretů, co by si u nás chtělo zahrát na festiáku, a napsalo nám přes 200 umělců s tím, že by měli zájem. Vybrali jsme z nich skvělý nabitý line-up a část umělců z něj vám teď představím. Začneme Vojtou Linhartem. To je 23letý zpěvák, který hraje na kytaru a k tomu zpívá. Pustím vám jeho single Krabička od Cigar. Jdeme na to. Next Generation.

0: Generation.
1: Posloucháte pořád Next Generation. Já jsem Pruča, umělec a spoluzakladatel Discover Festu. Právě jste slyšeli písničku Krabička od cigár od Vojty Linharta a můžete ji v sobotu 26.9. slyšet i živě. Protože Vojta Linhart je jeden z 15 umělců, co budou 26.9. vystupovat na našem Open Air Discover Festu v Praze. Víc informací a celý line-up najdete u nás na Instagramu @discoverfest.cz. Další dva umělci, které vám pustím a zároveň nám vystoupí na Discover Festu, jsou Rugel a Adri. Rugel je šikovná 17-letá zpěvačka, která skládá písničky jen s kytarou nebo s klávesami a pustím vám od ní písničku Wishful Finger. A hned po ní uslyšíte písničku od Adrika, Kytka za litr. Tak ať se vám líbí.
0: Fajn. Next Generation.

0: Next Generation. Máte naladěné Fajn Rádio a s vámi je tu pořád Průča, umělec a spoluzakladatel Discover Festu. Jak už jste asi pochopili, tak dnes vám budu představovat umělce, co vystoupí na našem festiáku v sobotu 26.9. v Praze. Teď jste slyšeli Rugale a Adrika a já vám bez dlouhého zdržování pustím další dvě skvělé písničky od dvou skvělých interpretů. První bude od tříčlenné kapely Echo a jmenuje se Stejně to chceš a druhá bude od talentované zpěvačky Katy a pustím vám její úspěšný cover na Pistácie od Kelina. Posloucháte Fajn Radio a my jedeme dál. Hey!
1: Next Generation. Yeah. Fine. Something brand new. New music.

6.9. a mám pro vás připravené další tři. Pokud byste se chtěli přijít podívat a tím poznat i podpořit mladé umělce, můžete si koupit lístky na Boom Events. Odkaz na ně najdete v bio na našem Instagramu @discoverfest.cz. První písnička bude od rapera Daniel Sun a jmenuje se Ze dne na den. Druhá bude od zpěváka Lukas, pustím vám od něj písničku Se mnou se nestratíš. A ta třetí bude od zpěvačky Clary Vale s názvem Getting By. Tak ať se vám líbí. Here we go. Number one hit music station. Next generation. I'm

0: Generation. Yeah.
1: Posloucháte Fajn a pořád je to s vámi Pruča. Teď jsem vám pouštěl písničky od interpretů, co vystoupí 26.9. v sobotu na Discover Festu v Praze a budu s tím ještě chvíli pokračovat. Pustím vám dvě moje písničky, jelikož já na Discover Festu budu hrát taky. Jmenují se Líný rána a Moonwalk. Kdyby se vám písničky líbily, tak je obě najdete na všech streamovacích platformách a najdete tam i písničky všech ostatních interpretů, co jsem vám dnes pouštěl. Budu moc rád, když si je přidáte do playlistu nebo si poslechnete nějaké další skladby z jejich tvorby. Pomalu se budeme loučit, tak si můžete svoje rádio pořádně zlasit a naladit se na stejnou frekvenci jako my tady na Fajnu. Jdeme na to.

0: Tady je Fajn Rádio a s ním stále já, zpěvák a rapper Průša a zároveň spoluzakladatel festivalu Discover Fest. Dnes jsem vás provázel pořadem Next Generation a pouštěl jsem vám písničky od umělců, kteří zahrají na našem dalším festiáku, který proběhne už tuhle sobotu 26.9. Víc informací a celý line-up najdete na našem Instagramu @discoverfest.cz a na našem Instagramu taky najdete v bio odkaz na lístky, které jsou tam v druhé vlně pouze za 200. Tak neváhejte a přijďte podpořit malé umělce, než budou mainstream. Tohle byl pořád Next Generation na rádiu Fajn. Já doufám, že jste se se mnou dobře bavili a že se uslyšíme zase někdy příště. Mějte krásný zbytek dne a naslyšenou.
1: Next Generation. Number one hit music station.
2: We got that hit. Fajn.

0: hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
10: Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn. Fajn.
4: Fajn.
1: Vždycky hot.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne.
1: Fajn. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.